0: jsou tu Vánoce.
1: Je tu nový rok. A s ním Honza Beneš,
2: Michal Sojka,
0: Oskar Gottlieb,
1: Jaromír Tůma
3: a Slávek Jíša.
0: A je tu s námi Karamel.

0: Posloucháte větrní, posloucháte rozhlasovou hudební diskotéku.
1: Příjemnou pohodu vám všem, příjemnou pohodu každému z vás. Jsou tady písničky s obrazovky.
0: Rytmus, rytmus, rytmus, pohledy

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Na signál rádio skupina BM Edge of Heaven. 3 minuty nás dělí od 6. hodiny. Za malou chvíli nabídneme první dnešní zprávy a po nich zaspívá Sandra, Bengals nebo Kylie Minogue. Těšte se na to nejlepší z 80. let.
1: Signál rádio doprava.
0: Kamion havaroval na silnici 13 u Pertoltic na Liberecku. Průjezd je tady možný s opatrností a převrácený kamion máme hlášený na silnici 34 u Třeboně na Jindřichohradecku. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V úterý 26. května přeje hezké ráno Lucie Sinková. Senát si dnes podvečer připomene 30. výročí ustavení České horní parlamentní komory slavnostním shromážděním svých současných i bývalých členů. Kromě současného předsedy Senátu Miloše Vystrčila na shromáždění k přítomným promluví i prezident Petr Pavel. Okresní soud v Teplicích se dnes znovu bude zabývat žádostí Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Někdejší politik si v teplické věznici odpikává 3letý trest za znásilnění 2 dívek a pokus o další znásilnění. Ve vězení je Ferry od května 2024. Americká armáda podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě zaútočila v jižním Iránu na cíle, mezi nimiž byly lodě pokoušející se klást miny a odpalovací rampy. Velitelství v prohlášení označilo včerejší útoky za sebeobranu a doplnilo, že si při pokračujícím příměří zachovává zdrženlivost.
0: Co se děje v regionu?
2: Tak je to opět počase tady. Hlavní město zakázalo rozdělávání ohňů na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru. Jde například o lesní porosty, lesoparky, zahrady, sklady sena nebo některé zemědělské plochy. Krom rozdělávání ohňů tu platí zákaz kouření, používání pyrotechniky, lampionů a nebo třeba jízdy parních vlaků. Zákaz platí do odvolání. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa ve Švýcarsku s Norskem. Porážku viděl také kolega Petr Plintovič.
3: Češi prohráli s Norskem poprvé od roku 2010. Severskému soupeři podlehli ve Friburgu 1-4. Norsko si tak zajistilo postup do čtvrtfinále. U české reprezentace je jasné, že nevyhraje skupinu. Tu zakončí dnes večerním soubojem proti Kanadě.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný nebo skoro jasný, naměříme 27 až 32 stupňů Celsia. Chladněji bude pouze na horách, tam rtuť v teploměru ukáže okolo 23. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Krásné úterní ráno, bylo 6 hodin a ve studiu je s vámi Jirka Svoboda. Vstupujeme společně do nového dne a ať už vás dneska čeká cokoliv, věřím, že máte před sebou den plný dobré nálady a optimismu. Pokusíme se k tomu přispět tou nejlepší hudbou 80. let, která vám hned po ránu dodá energii. No a také dnes s námi budete od rána v obraze, protože nebudou chybět ani čerstvé aktuality a zajímavosti. Nezbývá, než si udělat kafe a můžeme začít. Dobré ráno a hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám hezký začátek nového dne, už je úterý 26. května a jestli znáte nějakého Filipa, nezapomeňte mu popřát k svátku. Tohle jméno je poměrně dost rozšířené, má ho u nás přes 50 tisíc nositelů. A svíčky na dortu dnes foukne například herečka Helena Bonham Carterová, které je kulatý 60 let a znátý budou hlavně fanoušci Harryho Pottera, kde si zahrála Bellatrix Lestrangeovou, která pomáhala Voldemortovi ovládnout kouzelnický svět. Narozeniny má dnes taky herec Martin Zounar a nebo operní pěvkyně Magdalena Kožená. Přejeme jen to nejlepší. Na dnešek připadá Světový den Drákuly nebo Světový den zrzavých vlasů a jestli máte chuť na něco dobrého, tak dnes je také den borůvkového cheesecakeu. No, kraní kávě za mě skvělá volba. Přeju hezký den.
1: Signál Rádio vám přeje

0: Skupina Bengals a Manic Monday v ranním vysílání Signál rádia. Česko se dnes probudilo do úplně jasného rána s teplotami od 10 do 14 stupňů. Chladnější je západ republiky, kde například Plzeň a Karlovy Vary hlásí 11 stupňů, ale například Praha, Pardubice nebo Brno začínají den na 14 stupních. Dnešek bude asi nejteplejším dnem celého týdne, obloha bude jako vymetená a teploty porostou na hodnoty 27 až 32 stupňů Celsia. Na horách bude příjemných 23 stupňů. Takže jestli už vybíráte ze šatníku co na sebe, bude to chtít něco hodně lehkého a vzdušného.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Před půl sedmou máte naladěné ranní vysílání Signa Rádia. Za chvíli už Petr Kotwald, ale ještě vám prozradím, jaké události přinese 26. květnový den.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Senát si dnes podvečer připomene 30. výročí ustavení České horní parlamentní komory slavnostním shromážděním svých současných i bývalých členů. Kromě současného předsedy Senátu Miloše Vystrčila na shromáždění k přítomným promluví i prezident Petr Pavel. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. V Liberci dnes vyvrcholí oslavy 25. výročí dokončení stavby zdejší krajské knihovny. Stavba smíření vznikla na místě bývalé židovské synagogy, kterou za druhé světové války vypálili nacisti. Obchodní centrum v Hradci Králové v Gočárově ulici dnes zažije rozsáhlé cvičení všech záchranných složek. V době cvičení se musí řidiči připravit na dopravní omezení. Praze dnes dojde k vyhlášení výsledků 16. ročníku záchranářské ankety Statečné psí srdce. Koupaliště na Kravých hoře v Brně dnes zahájí sezonu. Další 4 místa ve městě se přidají v sobotu. Na letišti slováckého aeroklubu Kunovice dnes začíná už 13. ročník sletu československých letadel. K vidění bude přes 100 strojů, a to až do 28. května. A ve Švýcarsku pokračuje mistrovství světa v hokeji. Český výběr dnes večer zakončí skupinu soubojem proti Kanadě.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádiem. Se Signál rádiem. Signál rádio, doprava.
1: Máme krátce po 6:30, vy posloucháte dál Signál rádio a pojďme se podívat, co se děje na silnicích. Nehodu máme hlášenou na silnici 24 u Cuchdola na Jindřichohradecku, bouralo se taky na silnici 20 u obce Sedlec na Českobudějovicku. Dálnice D1 na 116. kilometru před zúžením ve směru na Prahu havarovalo osobní auto, tady se tvoří pomalu jedoucí kolona a pozor taky na nehodu kamionu a osobáku na D4 na 56. kilometru ve směru na Prahu. Jeden pruh je tady uzavřený. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Na Signál Rádu nám právě zpívala kapela Inexis, pokračuje úterní ráno a kromě aktuálního počasí si za chvíli také povíme, o čem se píše na zpravodajských webech a před 7 hodinou připomenu i soutěž o 2 krásné dárky. Z hudby nabídnu třeba čerstvou osmdesátnici zpěvačku Cher a zaspívá nám i skupina ABBA. Tak dobré ráno, už je tady úterý 26. května.
1: Signály z regionu.
2: Na startu občanské vzpoury jsou obyvatelé místa, kde se ve zrychleném režimu mají stavět větrné elektrárny. Byl jsem v sobotu účastníkem veřejné diskuze v obci Velké Všelici na rozhraní okresů Mělník a Mladá Boleslav. Byl to obdivuhodný jednotný nesouhlas podpořený starostou sousední Chorušic, který zvedl prapor odporu a předložil manuál, jak postupovat proti záměru státu a energetické lobby. Více už chorušický starosta Martin Bauer.
3: Každý by měl podat připomínku proti návrhu vzniku akcelerační oblasti a toho konkrétního čísla, protože u nás máme ten luxus, že vlastně jsme nejvíc za oblast, za zónovaný těmato oblastma, že jo, 2 boleslavské a 1 mělnická. Takže každý by měl, pokud se cítí být poškozen na svých právech, podat připomínku proti tomuto návrhu na Ministerstvo pro místní rozvoj do 1.6. včetně. V naší obci to funguje tak, že lidé můžou podávat k nám na obecní úřad a my to tam potom dopravíme do podatelny a necháme vrazítkovat.
4: Zjednodušeně řečeno, i kdyby byl třeba rodák a nebydlím u vás, můžu taky podat?
3: Určitě, samozřejmě, každý občan, kterýho se to jakkoliv dotýká, jsem turista, jezdím do této oblasti, nebaví mě to, vím, že to mění tepovou frekvenci srdce, že to má další negativní vlivy, například mi zničil moji oblíbenou krajinu rekreační a podobně, jakýkoliv důvod, který ten občan cítí, opravdu cítí, může být tam uveden a ta připomínka je relevantní.
2: Podání co největšího množství připomínek do konce května je jen první krok. Připravují se další právní varianty, jak tomuto nesmyslnému rozhodnutí na hranici chráněné krajinné oblasti Kokořícko a Máchův kraj zabránit. Pro Signál Rádio Luboš Dvořák.
1: Signál Rádio
5: a hudba 80.
1: vás vrací do mládí.

0: Zpěvačka Cher nám zpříjemnila úterní ráno na Signa Rádio a věřím, že s počasím, které je za okny, se vám dnes vstávalo dobře. Česko se totiž probudilo do úplně jasného rána s teplotami od 10 do 14 stupňů. Trochu chladnější je západ republiky, například Plzeň a Karlovy Vary hlásí 11 stupňů, ale Praha, Pardubice nebo Brno začínají den na 14 stupních. Teploty velmi rychle porostou, dnešek bude asi nejteplejším dnem celého týdne. Obloha bude celý den jako vymetená a teploty porostou na hodnoty 27 až 32 stupňů. Na horách bude příjemných 23 stupňů Celsia. Prostě pravé léto. Tak hezký den.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: totiž nižší tempo růstu výrobní činnosti a výrazně nižší celková situace v obchodě. U spotřebitelů se důvěra snížila v květnu po druhé v řadě. Lidé se obávají zhoršující finanční situace. Zájem o letní dovolenou je letos velký. Trvající válka na Blízkém východě Čechy od nákupu zájezdu neodradila. Při výběru dovolené jsou ale opatrnější a více se zajímají o bezpečnost dané destinace, cenu zájezdu a služeb. Stejně jako u jiných sezon platí, že Češi si u letní dovolené rádi připlatí za pohodlí a nadstandardní služby. Doba pobytů se ale zkracuje. Česko zůstane tento týden v sevření horkého a suchého počasí. Jedinou výjimkou bude čtvrtek, kdy se za studenou frontou mírně ochladí, ale pak teploty znovu porostou k tropickým hodnotám. Převažovat bude slunečno a pouze ve středu se objeví malé množství srážek. A čeští hokejisté včera v podvečer podlehli v šestém utkání na mistrovství světa Norskou 1-4. Severané vedli v sedmé minutě už 2-0 a po 14 letech si zahrají čtvrtfinále. Český tým čeká poslední zápas skupiny a obránce Michal Kempný ujistil novináře, že udělají maximum pro to, aby ho zvládli a dobře se naladili do dalších bojů.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál Rádiem. Také dnes se můžete těšit na soutěž o dva krásné dárky. Tento týden můžete na našich vlnách získat roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete sledovat stovky filmů a seriálů zdarma a bez reklam, včetně aktuální novinky krimi seriálu Inspekce s Vojtou Dykem v hlavní roli. A abyste u sledování mohli popíjet třeba kávu, dáme vám k tomu i náš krásný rádiový hrneček. Dva dárky získáte za jediné správné slovo v naší kvízové hře Ano nebo ne. Hrát budeme před 8:30, tak si někam poznamenejte naše číslo 910 260 910 a na detaily se taky koukněte na náš web signalradio.cz.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné Signál Rádio, 3 minuty nás dělí od 7 do hodiny. Ve studiu už vítám Lucku Sinkovou, krásné ráno ti přeju.
1: Hezké ráno.
0: Dneska to máme jednoduché.
2: Bude hit, Cecilko, hit bude.
0: Hit bude, hit bude.
1: To jsi mi připomněl jednu naší kolegyni, která včera právě stála takhle v okně a zpívala si přesně tuhle písničku.
0: Já jenom jsem chtěl připomenout, že vlastně meteorologové už varují před rizikem požárů, ta výstraha platí pro Prahu, střední Čechy, Ústecký kraj, Plzeňsko a taky jižní Moravu, protože prostě opět je dlouho sucho a horko.
1: Ano.
0: Takže buďte opatrní při rozdělávání ohňů, neodhazujte nedopalky a tak dále, však to znáte.
1: Přesně tak, 32 stupňů jsem koukala, to je neskutečný, jako na květen. Já si nepamatuju, že by v květnu bylo tolik, ale
0: to
1: možná
0: prostě
1: si to jenom blbě pamatuju.
0: No to zase, já ještě budu mluvit určitě o nějakých teplotních rekordech, tak ono to není zase až tak úplná výjimka, tahle teplota, ale nestává se to asi úplně každý rok.

0: 2010. Kompletní info má samozřejmě náš sporták Petr Plintovič. A praktičtí lékaři budou od července předepisovat i léky na cukrovku, srdce a ledviny.
1: Poslouchejte nás dál a po zprávách opět to nejlepší z 80. let. Samantha Fox, Lionel Richie anebo zpěvačka Nena.
2: Signál Rádio Doprava.
1: Ve Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku se stala nehoda na silnici 126, je to tam i se zraněním. Dálnice D1 na 116. kilometru před zúžením ve směru na Prahu havarovalo osobní auto a tvoří se kolona. A pozor taky na nehodu kamionu a osobáku na dálnici D4 na 56. kilometru ve směru na Prahu. Jeden pruh je tady uzavřený. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál Rádia.
3: Báječní muži na létajících strojích je 60 let starý film, ale příměr o současných pilotech sedí i dnes, zejména o těch akrobatických. Jaké je to létat v silném stroji hlavou dolů a v různých výkrutech, při kterých se i divákům na zemi dělá mdlo? Co musí budoucí pilot absolvovat, aby se do kokpitu dostal a pak se stal nejlepším? Hostem Luboše Dvořáka bude držitel mnoha medailí doma i ve světě Jan Sobotka. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné úterní ráno přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Poslance také čeká opětovné posouzení předlohy, podle níž budou výrobci zdravotnických a diagnostických prostředků povinně hlásit výpadek dodávek těchto výrobků. Evropské komisi nestačila odpověď tuzemských úřadů na dotazy týkající se střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Požaduje odpovědi na další otázky. Česká strana na to má měsíc. Podle Seznam zpráv komise v dopise napsala, že dokud nebude premiérův střet zájmu vyřešený, žádné dotace firmám spojeným s Babišem neproplatí. Kvůli lékům na cukrovku, srdeční selhání nebo chronické onemocnění ledvin už pacienti nebudou muset za specializovaným lékařem. Od 1. července budou tato a další léčiva nově moci předepsat praktičtí lékaři. Na sociálních sítích to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
0: Co se děje v regionu?
2: Nové vozy pro lanovku na pražský Petřín už nejsou tajné. Zatímco v posledních dnech se po trati pohybovaly zakryté, tak nyní je už dopravní podnik odkryl a je možné je vidět v plné krásě. Vozy designérky Anny Marešové jezdí zatím v testovacím provozu, který ověří všechny jejich funkcionality. První cestující se lanovkou na Petřín svezou za několik měsíců. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa ve Švýcarsku s Norskem. Porážku viděl také kolega Petr Plintovič.
3: Češi prohráli s Norskem poprvé od roku 2010. Severskému soupeři podlehli ve Friburgu 1-4. Norsko si tak zajistilo postup do čtvrtfinále. U české reprezentace je jasné, že nevyhraje skupinu. Tu zakončí dnes večerním soubojem proti Kanadě.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný nebo skoro jasný, naměříme 27 až 32 stupňů Celsia. Chladněji bude pouze na horách, tam rtuť v teploměru ukáže okolo 23. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Dobré ráno, také se 7 hodinou máte naladěné Signál Rádio, je 26. května, tak má svátek Filip. Svíčky na dortu dnes fokne například herec Martin Zounar anebo operní pěvkyně Magdalena Kožina. Přejeme jen to nejlepší. A už tady chystám i několik dnešních výročí, jedno nás zavede dokonce na brněnské výstaviště. Zůstaňte s námi, jsme vaše Signál Rádio a hezký poslech vám přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné Signál Rádio, dnes je 26. května a to byl v roce 1600 den, kdy Jan Jesenius provedl první veřejnou pitvu. Pojďme se tedy trošku povrtat v dalších událostech z minulosti.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den bylo v roce 2006 v Berlíně slavnostně otevřeno nové hlavní nádraží. Je to nejrušnější vlakové nádraží v Evropě. V roce 1969 se na Zem vrátili astronauti Apollo 10. Úspěšně absolvovali osmidenní generální zkoušky na první přistání člověka na měsíci. V roce 1938 se v Německu začala stavět továrna Volkswagen. Měly se tady vyrábět osobní lidové vozy, které by nestály více než 1000 tehdejších marek. V roce 1928 na výstavišti v Brně začala první výstava. Bylo to o soudobé kultuře v Československu a během 4 měsíců ji navštívilo 2¾ milionu lidí. A v tento den byla v roce 1902 zahájena výstavba Vyšehradského tunelu v Praze. Do provozu byl uveden o 2 roky později.

0: Jste naladěni na vlnách Signál Rádia. Už jste koukli z okna, bude hezky. Česko se totiž dnes probudilo do úplně jasného rána s teplotami od 10 do 14 stupňů, ale teploty začnou skutečně velmi rychle stoupat. Dnešek totiž bude asi nejteplejším dnem celého týdne. Obloha bude jako vymetená a teploty porostou na hodnoty 27 až 32 stupňů Celsia. Na horách bude příjemných 23. Zvolte proto lehké oblečení a nezapomeňte dnes dostatečně pít a raději pobývat ve stínu se zapnutým Signál Rádiem.
1: Ráno na Signál Rádio.

0: Dobré ráno se Signál rádiem, dospívala nám skupina Oceána, před 7:30 ještě dorazí Kim Apple Bime, ale ještě vám prozradím, jaké události přinese úterý 26. května.
1: Signál rádio, očekávané události.
0: Senát si dnes podvečer připomene 30. výročí ustavení České horní parlamentní komory slavnostním shromážděním svých současných i bývalých členů. Kromě současného předsedy Senátu Miloše Vystrčila na shromáždění k přítomným promluví i prezident Petr Pavel. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. V Liberci dnes vyvrcholí oslavy 25. výročí dokončení stavby zdejší krajské knihovny. Stavba smíření vznikla na místě bývalé židovské synagogy, kterou za druhé světové války vypálili nacisti. Obchodní centrum v Hradci Králové v Gočárově ulici dnes zažije rozsáhlé cvičení všech záchranných složek. V době cvičení se musí řidiči připravit na dopravní omezení. V Praze dnes dojde k vyhlášení výsledků 16. ročníku záchranářské ankety Statečné psí srdce. Koupaliště na Kravý hoře v Brně dnes zahájí sezonu. Další 4 místa ve městě se přidají v sobotu. Na letišti slováckého aeroklubu Kunovice dnes začíná už 13. ročník sletu československých letadel. K vidění bude přes 100 strojů, a to až do 28. května. A ve Švýcarsku pokračuje mistrovství světa v hokeji. Český výběr dnes večer zakončí skupinu soubojem proti Kanadě.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Minutu před půl osmou nám na Signál Rádiu dospívala Kim Appleby, velký hit GLAD, dál už se těšte na Softcell, skupinu Texas anebo Pointer Sisters.
1: Signál Rádio, doprava.
0: A na silnicích se pořád něco děje. K nehodě došlo na silnici 608 u obce Nelahoze ve Snamělnicku. Tady se dá projet s opatrností. Pozor dávejte na D8, na exitu 9 ve směru na Prahu havarovala dvě osobní auta. Pražský okruh hlásí nehodu na 24. kilometru ve směru k dálnici D1. Tady už se tvoří kolona. A ještě dálnice D52, tady vás mezi 13. a 6. kilometrem ve směru na Brno může zdržet práce u držby. Tak jezděte opatrně, Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete bez reklam aktuálně sledovat například nový kriminální seriál Inspekce v hlavní roli s Vojtou Dykem. A ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček nejen na ranní kávu.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Jste se Signál rádiem a už dnes se na našich vlnách můžete těšit na další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým, se kterým se vydáme do krypty kostela svatého Jiří na Pražském hradě. Právě tam totiž stojí dost děsivá socha slečny Brigity. Její tělo je velmi věrohodně stvárněné v pokročilém stádiu rozkladu. Uslyšíme příběh o velké lásce, odloučení, falešné pomluvě i žárlivosti, který za jejím vznikem stojí. Chcete vědět, proč se mladá Brigita nestihla vdát za sochaře, který v takovém stavu do kamene vytesal, tak si poslechněte poutavé a dost tajemné vyprávění Davida Černého u nás na Signál rádiu už dnes krátce popolední.
1: Je tu nový den a s ním

Skupina Texas a Summerson v ranním vysílání Signál rádia. Hit, který je jako dělaný pro dnešní počasí. I pronostika říká teplý a jasný máj, lidí i dobytka ráj. Takže bychom měli být rádi, že přišlo prakticky letní počasí. Dnešek bude zřejmě nejteplejším dnem celého týdne. Obloha bude jako vymetená a teploty porostou na hodnoty 27 až 32 stupňů. Na horách bude příjemných 23. Jestli dneska můžete, vyrazte k vodě. A já vám po vlnách Signál rádia na osvěžení posílám Pointer Sisters.

0: dívčí skupinou Pointer Sisters jsme si na Signál Rádiu hezky poskočili a už se můžete před 7 hodinou těšit na pravidelnou dobrou zprávu, ale teď ještě z jiného soudku, protože dny budou dál horké, možná uvítáte nějaké příjemné schlazení v jeskyních. Jednu pozvánku přidá náš jihomoravský kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Kateřinská jeskyně v Moravském Krasu nabízí každou poslední neděli v měsíci speciální prohlídky se zaměřením na historii a archeologii. Ta následující se uskuteční už tuto neděli 31. května se začátky prohlídek v 10, 12 a ve 14 hodin. Návštěvníky čeká podrobné seznámení se s archeologickými výzkumy od poloviny 19. století až do současnosti. Prohlédnou si zblízka nejzajímavější pravěké jeskynní kresby, dosud nejstarší v České republice. Návštěvníci si mohou vyfotografovat vybrané objekty a na konci prohlídky si vyzkoušet jednu z metod archeologického výzkumu – přesývání vykopaného materiálu. Na kvalitních fotografiích také spatří nejvýznamnější archeologické nálezy z výzkumů posledních let. Prohlídka představující nové překvapující poznatky trvá přibližně 60 minut. Vzhledem k omezenému počtu návštěvníků v jedné skupině je ale nutné si vstupenky zakoupit předem na internetové stránce Kateřinské jeskyně. Luděk Savana, Urbánek, Blansko. Signál.

0: Ranní vysílání Signál Rádia se přiblížilo k 8 hodině a ani dnes nevynecháme dobrou zprávu, která nás zavede tentokrát do Kroměříže.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Na Signál Rádiu.
0: Zahradnice pracují v těchto dnech v Květné zahradě v Kroměříži, která je od roku 1998 památkou na seznamu UNESCO na výsadbě letníček. Začali s ní v první polovině května a hotovo by měli mít do konce června. V ornamentálních záhonech pokvete mezi 50 až 60 tisíci letníček, jak říká zahradní architekt Pavel Novák.
2: Vysazujeme 7 druhů, vysazujeme ageratum, různé barevné spektrum begonií, dále aksamitníky vysazujeme, okrasné zelí, letos jsme zařadili i petunie. Ony se ty barvy hodně často opakují, u těch letníček je naštěstí větší výběr než u dvouletek. Máme standardní bílou, červenou, modrou, žlutou, fialovou a zelí je takové růžovo-zelené.
0: Jestli se vydáte do Květné zahrady v Kroměříži, tak budete moci letničky obdivovat na Čestném dvoře před vstupem do Květné zahrady a především na Janáčkově parteru před kolonádou, kde jich bude asi 40 tisíc. Prostě nádhera, která potěší oko i duši. Určitě si do Kroměříže udělejte výlet.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Dnešní ráno se na Signál Rádio přiblížilo k 8 hodině. Ve studiu se mnou opět Lucka Synková. Vítám tě, dobré ráno.
1: Teda ty hraješ. Zrovna se tady zlobím, že mi někdo snědl jahody. A teď si mi jako vylepšil zase náladu muzikou.
0: Tak možná, že tě ještě nalákám, protože on je dneska den borůvkového cheesecakeu.
1: Neříkej.
0: No je, hele, ke kafi. No, ona je to docela, bych řekl, skvělá volba dát si borůvkový cheesecake, protože borůvky patří mezi super potraviny, to víme. A tvaroh nebo ten sýr, ze kterého se vyrábí, je zase zdrojem bílkovin, které zasytí. A myslím si, že ideální borůvkový cheesecake je v takovém počasí vytažený rovnou z ledničky, pěkně vychlazený.
1: Je, děláš chutě. Já jsem v neděli dělala piškoťák, jo, a do toho jsem právě dala tvaroh smíchaný se zakysanou smetanou, dovnitř jahody a to samé ještě navrch. A musím říct, že to byla taky dobrota. Už je to skoro snědený.
0: Zase si takhle po ránu děláme chutě. Tak pojďme radši ke zprávám.
1: Tak ve fotbale se dnes rozhoří boj o ligu, bude u toho i náš kolega sporťák Petr Plintovič. A řidiče dodávek v mezinárodní dopravě čekají změny. Od července budou přísnější pravidla.
0: Poslouchejte nás dál a po 8 hodině také opět to nejlepší z 80. let, OMD, Sister Sledge a nebo Modern Talking.
2: Signál Rádio Doprava.
0: K nehodě došlo na dálnici D11 na 16. kilometru ve směru na Prahu. Projet se tady dá s opatrností. Bouralo se na dálnici D2 na 4. kilometru ve směru na Brno. Tady se srazila 3 auta a tvoří se kolona. Na D8 u exitu 9 ve směru na Prahu havarovala 2 osobní auta a Pražský okruh hlásí nehodu na 24. kilometru ve směru k dálnici D1. Tady se také tvoří kolona. Jezděte opatrně, Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V úterý v 8 hodin hezké ráno přeje Lucie Sinková. Vláda posílá do sněmovny návrh na zpřísnění podmínek dočasné ochrany Ukrajinců. V Česku je aktuálně registrováno přes 386 tisíc uprchlíků. Ještě dodejme, že regulace cen pohonných hmot má podle ministryně financí Aleny Schillerové pokračovat i v červnu. Senát si dnes podvečer připomene 30. výročí ustavení České horní parlamentní komory slavnostním shromážděním svých současných, ale i bývalých členů. Kromě současného předsedy Senátu Miloše Vystrčila, na shromáždění k přítomným promluví i prezident Petr Pavel. Bývalí předsedové a předsedkyně horní parlamentní komory poté obdrží symbolické klíče k Senátu. Řidiče dodávek v mezinárodní dopravě čekají od 1. července nová pravidla, která je více přibližují režimu kamionové dopravy. Budou tedy muset dodržovat přísnější povinnosti, včetně používání chytrých tachografů, což má zajistit lepší kontrolu pracovní doby a bezpečnosti v rámci evropské dopravy.
0: Co se děje v regionu?
2: Kolejní ulice v pražských Dejvicích se na měsíc proměnila. Z parkoviště se stala sportovní a pobytová zóna pro studující obyvatele a také pro děti. Jde o projekt studentů Fakulty architektury Českého vysokého učení technického, který má ve spolupráci s městskou částí ukázat, jak by mohl tento prostor fungovat v budoucnosti. Přeměna ulice je součástí přehlídky studentské ateliérové tvorby. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ve fotbale se dnes rozhoří boj o ligu. Bude u toho i sporťák Petr Plintovič.
3: Baráž o ligu dnes od 18 hodin rozehraje ostravský Baník s Táborskem. Zítra ve stejný čas hraje Artis Brno se Slováckem. Odvety jsou na programu o víkendu. Druholigové týmy se pokusí v Baráži ukončit černou sérii. Ještě nikdy ve dvojzápase o ligu neuspěli.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný nebo skoro jasný, naměříme 27 až 32 stupňů Celsia. Chladněji bude pouze na horách, tam rtuť v teploměru ukáže okolo 23. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
4: Krátce po 8 hodině jste se Signál Rádiem. V našem ranním programu vás za chvíli zavedu do vesmírné rakety, která v těchto dnech putuje po městech po celém Česku, a před 8:30 nás čeká pravidelná soutěž. Budeme hrát kvízovou hru Ano nebo ne a tentokrát za jediné správné slovo získáte dva dárky. Roční předplatné na televizní službu Prima Plus a k tomu náš krásný rádiový hrneček. Před 8:30 se vám proto bude hodit číslo do studia 910 260 910. Jsem Jirka Svoboda, přeju vám hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste naladěni na vlnách Signa Rádia, možná to už z našeho vysílání víte. Městy po celém Česku putuje model vesmírné rakety Spacebus, který postupně projede 5 regionů naší republiky. Součástí tohoto projektu je také virtuální kino, které zprostředkovává pohled na Zemi z oběžné dráhy. 20-minutovým zážitkovým videem provází digitální avatar budoucího českého astronauta Aleše Svobody.
1: V tom modelu rakety je něco jako VR kino, kino s virtuálním zážitkem, takže tam ve virtuální realitě probíhá zhruba 15-20-minutový let raketou okolo Země. Je to v podstatě edukativní program, kterému předcházeli 3-4 týdny ve školách a tohle je vlastně vyvrcholení toho celého programu. Takže se tam dozví spoustu zajímavých věcí, jako o planetě Zemi, o družicích, o vesmíru, o slunci, o měsíci, tak hlavně si z toho odnesou zážitek.
0: Model rakety Spacebus se postupně zastaví v 21 městech. Dopoledne je vždy určené pro školy, odpoledne ho může navštívit i veřejnost. Turné začalo na Jižní Moravě, dál je na řadě Moravskoslezský kraj, v červnu dorazí do Plzeňského kraje, pokračovat pak bude do Prahy a celou akci zakončí program pro veřejnost ve Středočeském kraji.
2: Signál Rádio vám přeje.

Na Signál Rádiu zpívali Duran Duran, kteří se za měsíc chystají koncertovat v Česku. V minulých dnech nám padaly teplotní rekordy a dnes možná také padnou. Ten z roku 1868 má hodnotu 31,6 stupně Celsia. Nás dnes čeká úplně jasný den s teplotami 27 až 32 stupňů. Na horách bude příjemných 23. Dnešek by měl být tedy nejteplejším dnem celého tohoto týdne. Zítra a ve čtvrtek mají teploty mírně klesnout. Tak přeju hezký den a posílám Modern Talking.

0: Posloucháte úterní ranní vysílání Signál Rádia. Za chvíli nám zaspívá Iveta Bartošová a hned po ní budeme soutěžit, proto si už připravte telefony s číslem 910 260 910. Budeme hrát kvízovou hru Ano nebo ne, ale teď ještě mrkneme na zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Důvěra v českou ekonomiku letos v květnu klesla. Důvěra se snížila jak u podnikatelů, tak i u spotřebitelů. Očekává se totiž nižší tempo růstu výrobní činnosti a výrazně nižší celková situace v obchodě. U spotřebitelů se důvěra snížila v květnu po druhé v řadě. Lidé se obávají zhoršující finanční situace. Zájem o letní dovolenou je letos velký. Trvající válka na Blízkém východě Čechy od nákupu zájezdu neodradila. Při výběru dovolené jsou ale opatrnější a více se zajímají o bezpečnost dané destinace, cenu zájezdu a služeb. Stejně jako u jiných sezon platí, že Češi si u letní dovolené rádi připlatí za pohodlí a nadstandardní služby. Doba pobytů se ale zkracuje. Česko zůstane tento týden v sevření horkého a suchého počasí. Jedinou výjimkou bude čtvrtek, kdy se za studenou frontou mírně ochladí, ale pak teploty znovu porostou k tropickým hodnotám. Převažovat bude slunečno a pouze ve středu se objeví malé množství srážek. A čeští hokejisté včera v podvečer podlehli v šestém utkání na mistrovství světa Norskou 1-4. Severané vedli v sedmé minutě už 2-0 a po 14 letech si zahrají čtvrtfinále. Český tým čeká poslední zápas skupiny a obránce Michal Kempný ujistil novináře, že udělají maximum pro to, aby ho zvládli a dobře se naladili do dalších bojů.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál Rádu nám právě dospívala Iveta Bartošová a je čas na soutěž. Teď už se vám bude hodit číslo do našeho studia 910 260 910.
1: Ano nebo ne? Na Signál Rádiu.
0: V naší kvízové hře získáváte výhru za jedno jediné správné slovo a mám tady dva krásné dárky, roční předplatné na Prima Plus a náš krásný rádiový hrneček. Telefonná vyzvání, tady Jirka, kdo pak se dovolal? Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Michal.
0: Michale, vy někde jedete autem, že jo?
2: Ano, jsem na cestě, tak. Mám vás na handstreet.
0: Tak jeďte hlavně velmi opatrně, položím jednoduchou otázku, které doufám, že jednoduchou, a vy odpovídáte pouze slovem ano nebo ne. Jste na to připravený?
2: Ano, můžeme.
0: Michale, ptám se, dokázala by gorila zvednout běžné osobní auto, ano nebo ne?
2: Třeba ano.
0: Bylo to třeba, ale je to opravdu ano, protože gorila patří mezi největší siláky a dokázala by zvednout až 2100 kg, takže menší auto by dokázala krásně zvednout. Vy máte něco většího?
2: Iguana.
0: Možná, že by vás taky zvedla.
2: Možná, jo, no.
0: Tak jo, Michale, jestli máte rád filmy a seriály, tak se vám bude hodit Prima Plus na celý rok zdarma. Teď je tam nově kriminální seriál Inspekce o tom, když policie vyšetřuje policii. Hlavní roli si tam střihnul Vojta Dyk. No a kromě toho je tam k vidění samozřejmě mnohem víc. A aby se vám každý den začínal hezky, tak na ranní kafe vám posílám i náš krásný radiový hrneček. Berete?
2: Super.
0: Výborně. Super. Tak jo, gratuluju a nezavěšujte naslyšenou. Tak dnešní výhry jsou rozdané, ale nebojte, zase zítra touto dobou budeme soutěžit znovu. Zatím se na detaily můžete podívat na našem webu signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Minutu po půl deváté na Signál rádiu German Jacksona Pia Zadora. Germanův syn Jafar právě teď exceluje ve filmu Michael po celém světě v kinech. No a nám dál bude zpívat Opus, Vem a nebo skupina Bonnie M.
1: Signál rádio doprava.
0: Praha, ulice Vrchlického, tady vás drží nehoda dvou osobáků. Osobní a nákladní auto se srazily na silnici 6 u Bochova na Karlovarsku, tam to řeší policie. A pozor na nehodu na dálnici D5 na 80. kilometru ve směru na Rozvadov. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál rádiu.

0: Na Signál rádiu nás roztleskali o puls a doufejme, že budeme moci tleskat i našim hokejistům. Aktuální dění na šampionátu ve Švýcarsku shrne kolega Lukáš Bláha.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál rádiu.
2: Závěrečný hrací den základních skupin slibuje na světovém šampionátu jako obvykle hodně bohatý program. Všech 6 zápasů má navíc stále svůj náboj. Už za 10 minut před půl jednou se budou snažit Lotyši naplnit roli favorita proti zatím slabým Maďarům a postoupit do čtvrtfinále. Lepší nasazení v jeho pavouku si budou chtít ve stejný čas zajistit v naší skupině B Norové, které čeká Dánsko. To už hraje pouze o čest. Odpoledne se utkají v přímých soubojích o proniknutí mezi nejlepších 8 turnaje Spojené státy versus Rakousko a Slovensko se Švédskem. Večer si to pak o první místo skupiny A rozdají zatím 100% domácí Švýcaři a Finové. Český výběr se od 20:20 pokusí v duelu s Kanadou napravit reputaci po norské blamáži. Pro výhodnější výchozí pozici ve vyřazovacích bojích ale potřebuje pomoc Dánů.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál rádiu.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Než vyrazíte ven, oblékněte na sebe něco lehkého a nezapomeňte si sluneční brýle. Dnešek bude nejteplejším dnem celého týdne. Obloha bude celý den jako vymetená a teploty porostou na hodnoty 27 až 32 stupňů. Na horách bude příjemných 23. Teplo bude také ve středu. Obloha bude ze začátku jasná, ale postupně začne přicházet slabá studená fronta, která přinese oblačnost a občasné přehánky. Teploty zítra vystoupí na 26 až 30 stupňů. Na jižní Moravě bude ještě až 32. No a za frontou se ve čtvrtek mírně ochladí, obloha bude jasná až polojasná a naměříme 21 až 25 stupňů, ale od pátku se opět dostaneme na tropické třicítky, takže tento týden nám dává takovou malou ochutnávku pravého léta.
1: Signál rádio.

0: Skupina VEM v ranním vysílání Signál Rádia a prázdninově nás za chvíli naladí Boniem, ale ještě nás kolega Honza Navrátil pozve do Prahy na speciální výstavu strašidelných plyšových medvědů.
1: Hezký den, moje dnešní pozvánka je na exkluzivní limitovanou výstavu malířky Kláry Sedlo. Říkám limitovanou proto, že tato výstava je pouze několika hodinová. Právě strašidelní plyšoví medvědi patří už 10 let k těm nejvýraznějším motivům tvorby této malířky. Nikdy jim nevěnovala samostatnou výstavu. A to se právě dnes mění. Právě dnes totiž v areálu Pražské Brumlovky otevře jednodenní pop-up s názvem Neotáčej se, je za tebou medvěd. A co tady uvidíme? Autorku fascinuje dvojznačnost plyšového medvěda. Jsou roztomilí, ale zároveň mohou působit znepokojivě nebo až děsivě. A právě to se snaží promítnout do svých obrazů. Pokud tedy chcete vidět plyšové medvědy v netradičních a překvapivých podobách, tak máte šanci právě dnes od 15 do 21 hodin. Tak se na Brumlovce v Praze stavte. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Školáci mají před sebou poslední týdny výuky a pak konečně vypuknou letní prázdniny. Rodiče proto řeší, jak jim zajistit program, který bude nejenom zábavný, ale třeba pomůže rozvinout i nějaké dovednosti. Kromě klasických táborů jsou čím dál oblíbenější příměstské tábory, které kombinují aktivní trávení času s každodenním návratem domů. Poptávka v těchto dnech velmi roste a zájem je hlavně o ty, které mají nějaké zaměření, například rybářský tábor, cyklotábor, herecký a tak podobně. Cena za týden se podle regionu může lišit, ale většinou se vejde do 5 000 korun s tím, že v ceně je zahrnuté i stravování nebo vstupy do různých objektů a tak podobně. Místa prý velmi rychle mizí, takže jestli o nějakém příměstském nebo běžném táboře uvažujete, je nejvyšší čas nějaký vybrat.
1: Je tu nový den.

0: Na Signál rádiu Vanessa Paradis, to je závěr úterního rána, 4 minuty nás dělí od 9 hodiny a také se mnou ve studiu opět Lucka.
1: Jo, a Jirka.
0: Chystáš se opalovat?
1: No spíš plavat.
0: Spíš
1: jo,
0: plavat.
1: Jo, já jako úplně cíleně nechytám ten bronz, ono se to chytne samo, ale radši plavu, radši se hejbu.
0: Já jenom jsem chtěl připomenout, že dneska je totiž den opalovacího krému, málo kdy se to ví, ale vlastně řekl bych, že je to poměrně dobře jako načasované, že právě teď přecházíme z toho jara už vlastně jako do léta. Ostatně nám to počasí dá dneska, bych řekl, poměrně dost jasně najevo, že je léto za dveřmi. Měli bychom být právě opatrní, protože tohle jarní slunce může být ještě dost zrádné. My si říkáme, možná nemá takovou sílu, takže v pohodě, nemusím se mazat, ale třeba
1: pálí.
0: Ono třeba při procházce nebo při zahradničení, šup a máme spálená záda, že jo?
1: Jo, je to hned, je to raz dva, jak se říká. No ale do Evropy brzy přijde arktický vzduch a přinese ochlazení.
0: Aha.
1: A podrobněji to rozebereme za chvilku. No a sněmovna má znovu hlasovat o snížení odvodů živnostníků, taky z toho nám bude teplo.
0: A v té příští hodině Madonna, Pet Shop Boys nebo Chicago, prostě to nejlepší z 80. let.
2: Signál rádio doprava.
0: Na dálnici D4 vás na 66. kilometru může zdržet zúžení kvůli údržbě. Bouralo se v Brně v ulici Jihlavská, tady se dá projet s opatrností a na D1 zasahuje záchranka na 248. kilometru ve směru od Ostravy na Brno. Tady se srazil kamion a dodávka. Jezděte opatrně, Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné květnové dopoledne s datem 26. přeje Lucie Sinková. Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby v polovině června. Podle ministra kultury Oty Klempíře by mohl začít platit od ledna 2027. Nejpravděpodobnější variantou po zrušení poplatků je podle ministra Borise Šťastného financování České televize a Českého rozhlasu z rozpočtu ministerstva kultury. Sněmovna má dnes znovu rozhodovat o snížení odvodů živnostníků na sociální pojištění zpětně na loňskou úroveň. Koaliční návrh už předtím odmítl Senát. Poslanci ho tak budou muset případně přehlasovat více než 100 hlasy. Evropu zasáhla mimořádná vlna veder. Ze severu se však začíná do části kontinentu propadat chladný vzduch původem z Arktidy. Studená fronta přinese ve druhé polovině týdne ochlazení i do Česka. Půjde ale jenom o krátkou epizodu. Už od pátku se začne znovu prosazovat teplý vzduch.
0: Co se děje v regionu?
2: Do další fáze příští týden vstoupí projekt modernizace pražského Masarykova nádraží. Od začátku června se zkrátí trasy všech vlaků přijíždějících od Kladna a Kralup nad Vltavou, které dočasně ukončí jízdu už ve stanici Praha Bubny. Omezení se týká linek S4, S5, S54 a R45 a potrvá až do 12. prosince. Spojů od Libně a Vysočan se omezení nedotknou. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa ve Švýcarsku s Norskem. Porážku viděl i Petr Plintovič.
3: Češi prohráli s Norskem poprvé od roku 2010. Severskému soupeři podlehli ve Friburgu 1-4. Norsko si tak zajistilo postup do čtvrtfinále. U české reprezentace je jasné, že nevyhraje skupinu. Tu zakončí dnes večerním soubojem proti Kanadě.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný nebo skoro jasný, naměříme 27 až 32 stupňů Celsia. Chladněji bude pouze na horách, tam rtuť v teploměru ukáže okolo 23. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Krátce po 9. hodině jste ve společnosti Signál Rádia. Úterní ráno je za námi a my tak zahajujeme dopolední část našeho dnešního vysílání. V té už za několik minut založíme jednu pásku do našeho magneťáku a připomeneme si hit, který jste možná také měli kdysi nahraný. Tak nikam neodcházejte, hezký poslech vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na Signál Rádio skupina Chicago a teď se naladíme na vlnu klasického italodiska 80. let.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: V roce 1985 opanoval hitparády a taneční parkety zpěvák Silver Pozzoli se svým nakažlivým hitem Around My Dream. Možná to nevíte, ale Silver Pozzoli byl skrytým hlasem mnoha italských hudebních projektů. Na obalech desek nebo v klipech se do té doby nikdy neobjevil. Nakonec ze stínu vystoupil a nahrál hit pod vlastním jménem a hned zbořil hitparády. Tak si pojďme připomenout tenhle syntezátorový klenot naší oblíbené dekády. Tady je Silver Pozzoli a jeho nesmrtelné Around My Dream.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Jste se Signál rádiem a už dnes se na našich vlnách můžete těšit na další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým, se kterým se vydáme do krypty kostela svatého Jiří na Pražském hradě. Právě tam totiž stojí dost děsivá socha slečny Brigity. Její tělo je velmi věrohodně stvárněné v pokročilém stádiu rozkladu. Uslyšíme příběh o velké lásce, odloučení, falešné pomluvě i žárlivosti, který za jejím vznikem stojí. Chcete vědět, proč se mladá Brigita nestihla vdát za sochaře, který v takovém stavu do kamene vytesal, tak si poslechněte poutavé a dost tajemné vyprávění Davida Černého u nás na Signál rádiu už dnes krátce popolední.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Na Signál rádiu to roztáčela Gloria Gaynor a dál už to bude Cyndi Lauper nebo Dalibor Janda, ale ještě přichází kolega Luboš Dvořák a přináší malou sondu do historie motorsportu.
1: Celý letošní rok se pro automobilku Škoda nese ve znamení jubilea 125 let působení v motoristickém sportu. Škoda Muzeum Mladé Boleslavy se k oslavám připojuje mimořádnou výstavou o její bohaté historii, ověčené spoustou cenných trofejí. V hlavních prostorách Škoda Muzea našlo své místo 15 exponátů, které spojuje téma motorsportu a rychlosti. Nechybí mezi nimi průkopník na rychlých tratích vůz Laurin a Clement z roku 1908, legendární Škoda Popular z roku 1937 či ikonický speciál Škoda 130 RS z roku 1978. Mezi vystavenými závodními vozy našly své místo i novodobější speciály, jako například Škoda Favorit z roku 1993, Škoda Fabia Super z roku 2009 a třeba i skutečný unikát v podobě upraveného vozu Škoda Octavia VRS, který disponuje s výkonem přes 600 koní a v roce 2011 dosáhl rychlostního rekordu 365 km v hodině. Muzejní přehlídka toho nejrychlejšího potrvá do ledna příštího roku. Ze závodní stáje zdraví Luboš Dvořák.

0: Kapela Queen, 2 minuty před 10. hodinou na Signál Rádiu. Už máme připravené další zprávy, po nich Roxette, Whitney Houston nebo Richard Marx, prostě to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: K nehodě došlo na silnici 385 u Pernštejnského Jestřabí na Brněnsku. Srazila se tady dodávka a motorka, na místě jsou záchranáři. V Plzni vás drží nehoda na silnici 20 Studentská a záchranka zasahuje u nehody 2 kamionů na dálnici D5 na 145. kilometru ve směru na Německo. 2 pruhy jsou tady neprůjezdné a zdržíte se v dlouhé koloně. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Rozhovor Signál Rádia.
2: Báječní muži na létajících strojích je 60 let starý film, ale příměr o současných pilotech sedí i dnes, zejména o těch akrobatických. Jaké je to létat v silném stroji hlavou dolů a v různých výkrutech, při kterých se i divákům na zemi dělá mdlo? Co musí budoucí pilot absolvovat, aby se do kokpitu dostal a pak se stal nejlepším? Hostem Luboše Dvořáka bude držitel mnoha medailí doma i ve světě Jan Sobotka. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V úterý 26. května, kdy v kalendáři je Filip, zprávy pro vás má Lucie Sinková. Pacienti v českých nemocnicích často tápou při hledání ordinací či vyšetření. Podle výzkumu Masarykovy univerzity a Czech Designu bloudí po zdravotnických zařízeních každý druhý člověk. Nový projekt chce proto pomocí jednotného navigačního systému snížit stres pacientů i zátěž pro zdravotníky. Výsledkem má být tedy metodika pro nemocnice po celé republice. Senát si dnes podvečer připomene 30. výročí ustavení České horní parlamentní komory slavnostním shromážděním svých současných, ale i bývalých členů. A sněmovna by dnes měla znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Ministři zahraničí Austrálie, Indie, Japonska a USA se dohodli na společné výstavbě přístavu na Fidži a podepsali dohody týkající se kritických nerostných surovin a energetické bezpečnosti, píše agentura Reuters.
0: Co se děje v regionu?
2: Do druhé fáze vstoupila rekonstrukce frekventované Kladenské ulice ke stadionu. Tentokrát se uzavřel úsek od kruhového objezdu u Amálky až po křižovatku se Zbyslavovou ulicí. Kruhový objezd nebude průjezdný až do konce května. Důvodem uzávěry, která ovlivňuje také hromadnou dopravu, je pokládka finálního asfaltového povrchu. Honza Navrátil, Kladno.
0: Sport.
1: Důvodem zranění levého stehna Lionela Messiho bylo přetížení a svalová únava. Zatím však není jasné, jestli se argentinský fotbalista stihne za týden zapojit do přípravy na mistrovství světa. Argentina zahájí soustředění před šampionátem příští týden v Kansas City. Obhájci titulu mají na programu dvě přípravná utkání a do mistrovství světa vstoupí 16. června proti Alžírsku. V základní skupině poté narazí ještě na Rakousko a Jordánsko.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný nebo skoro jasný, naměříme 27 až 32 stupňů Celsia. Chladněji bude pouze na horách, tam rtuť v teploměru ukáže okolo 23. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
3: Na Signál Rádiu jsme překročili 10. hodinu, provázíme vás úterým s datem 26. května a to byl v roce 1994 den, kdy se oženil Michael Jackson. Král popu si tenkrát vzal dceru krále rock'n'rollu Lizu Marie Presleyovou, ale vydrželo jim to jenom 20 měsíců. Hudební historie je opravdu pestrá a tak vám další zajímavosti připomeneme už za chvíli. Jsem Jirka Svoboda a dal přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré dopoledne, jste v té nejlepší společnosti Signál Rádia, kam už za námi přichází kolega Lukáš Bláha, je expert na hudební historii a dnes nám připomene události spojující datum 26. května.
1: Signály hudební minulosti.
2: Začínáme něžnou revolucí, ale pozor, nezaměňovat s tou naší sametovou. 26. května 1990 totiž poprvé v historii amerického singlového žebříčku na prvních pěti místech figurovaly pouze ženy. Když to vezmeme od spoda, tak pátá byla Janet Jackson, před ní Wilson Phillips, bronz brala Sinéad O'Connor, stříbro čistě dámská skupina Heart a na zlatě se blízkala Madonna s hitem Vogue.

Posouváme se za 26. májovým dnem roku 1994. To si Michael Jackson vzal Lizu Mary Presley, dceru krále rock'n'rollu Elvise, na tajném obřadu v Dominikánské republice. Pár se rozvedl o 20 měsíců později s odkazem na klasické nesmiřitelné rozdíly.

Končíme teprve před 4 roky, kdy hudební svět zasáhla překvapující zpráva. Zemřel zakládající člen Depeche Mode Andy Fletcher. Rodákovi z anglického Nottinghamu bylo 60 let. Zbylí členové Dave Gahan a Martin Gore se rozhodli pokračovat ve dvou a nahráli nové album s výmluvným názvem Memento Mori, tedy v překladu Pamatuj, že jsi smrtelný.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Už ve středu vám nabídneme ve vysílání další zajímavý rozhovor a tentokrát se doslova vzneseme do oblak. Mluvit se bude o akrobatickém létání. Například o tom, jaké to je létat v silném stroji hlavou dolů nebo v různých výkrutech, anebo co musí takový budoucí pilot absolvovat, aby se stal tím nejlepším. Hostem kolegy Luboše Dvořáka bude držitel mnoha medailí doma i ve světě Jan Sobotka. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano, nebo ne.
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete bez reklam aktuálně sledovat například nový kriminální seriál Inspekce v hlavní roli s Vojtou Dykem. A ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček nejen na ranní kávu.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Na signále Radio Katrine and the Waves Walking on Sunshine, hudba úplně jako dělaná do dnešního dne, a protože se blíží 10:45, tak do studia dorazil Lukáš Relich. Vítám tě tady, Luky.
1: Krásné dopoledne.
0: Co jsi měl dobrého naposledy, co ti opravdu hodně chutnalo?
1: Naposledy dobrého, co mi opravdu hodně chutnalo? No, musím říct, že to byl asi guláš.
0: Guláš, gulášek. No, proč o tom mluvím? Protože 86% lidí se prý cítí šťastněji po dobrém jídle. Mm-hmm. Takže dobré jídlo je základ spokojeného dne. Gastronomické zážitky mají vliv na naši náladu a celkovou psychickou pohodu. No a protože se blíží tedy čas oběda, tak si určitě vychutnejte něco dobrého a jako zákusek si dejte 80 ze Signa Rádia s Lukášem.
1: Těším se.
0: Já taky, zase zítra v 6 ráno. Tak ahoj.

Sophie B. Hawkins, 3 minutky před 11. hodinou, krásné úterní dopoledne, přeje Signál Radio. Za moment Undercover, taky Tina Turner, a nebo třeba Chris Isaak, prostě to nejlepší z 80. let. Teď už Lucie Sinková chystá zprávy a já ještě přidám informace ze silnic.

0: Signál Rádio Doprava.
1: Bouralo se v Brně, Jihlavská ulice hlásí nehodu osobního vozidla, nárazově se očekává zdržení. Další komplikace potom čekejte v Praze v ulici Bulovka, tady je nehoda dvou osobních vozidel, komunikace zatím s opatrností zůstává průjezdná. Šťastnou cestu!

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký květnový den přeje Lucie Sinková. Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku kvůli reorganizacím ve státní správě a rušení odborných týmů. Požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy. Chtějí začít spolupracovat, jak uvedla Charlotte Dětková z agentury. Ve věku 85 let zemřel výrazný politik ČSSD a polistopadový zakladatel novodobého odborového hnutí Richard Falbr. Novinkám CZ to potvrdil důvěryhodný zdroj z prostředí odborů. Řetězec KFC uzavřel dnes dopoledne všech svých 140 restaurací. Firma Krok označuje za symbolický nový začátek po zavedení nových opatření v oblasti hygieny a bezpečnosti potravin.
0: Co se děje v regionu?
2: Horké počasí těchto dnů stojí za spuštěním mlčítek, které se nachází v ulicích hlavního města. Zařízení, která rozprašováním vody dokáží snížit teplotu v okolí, zvýšit vlhkost a snížit prašnost, spustila společnost Pražské vodovody a kanalizace. Aktuálně je v ulicích metropole celkem 47 mlčítek. Oproti loňské sezóně jich je o 3 více. Rozmístění lze dohledat na Google mapách. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejisté Montrealu s Jakubem Dobešem v brance podlehli na domácím ledě Caroline 2-3 v prodloužení. Canadiens tak ve finále východní konference NHL prohrávají s Hurricanes 1-2 na zápasy. Český gólman si ve včerejším utkání připsal 35 zákroků a jednu asistenci. V 75. minutě zápas rozhodl ruský útočník Andrej Svečnikov.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na CR Sklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný nebo skoro jasný, naměříme 27 až 32 stupňů Celsia. Chladněji bude pouze na horách, tam rtuť v teploměru ukáže okolo 23. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio. Signál
3: Rádio. 11 hodin, 2 minuty, dobré dopoledne, přeje Signál Rádio. Za moment bude řeč o cyklistice, ve které se rozšiřuje nový trend, a teď se o začátek první společné hodiny postará Mike Oldfield. Hezké úterý, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Undercover teď zpříjemnili dopoledne. Elektrokola se stávají čím dál oblíbenější a už si je nekupují převážně jen lidé nad 50 let, ale přibývá i mladších zákazníků. V posledních letech přibývá rodin, které prořizují elektrokola i svým dětem. Víc prozradí jeden z prodejců Daniel Balek.
1: Dětské kola jednoznačně válcují ultra lehká kola, protože byť se tady snažíme si pořád říkat, že se máme jako společnost špatně, tak za mě společnost se má neuvěřitelně dobře a za mě jeden z těch faktorů je, že to vidíme, že to lidi dokážou tím dětem dopřát a my když to vnímáme, tak nemáme úplně ultra třeba nějaké ocelové kola jako ultra levné. Mnozí ti rodiče třeba si koupí sobě kolo levnější paradoxně než tomu děti.
0: Podle prodejců je mezi zákazníky největší zájem o elektrokola v cenovém rozpětí od 40 do 80 tisíc korun a začali si je kupovat i lidé, kteří by si kolo jinak nekoupili. Elektrokol se prý v současnosti prodává dokonce více než těch klasických.

0: Posloucháte Signál Radio, kde vám hrajeme to nejlepší z 80. let a vždycky máme pro vás něco zajímavého. Teď mám na mysli náš zítřejší rozhovor. Hostem Luboše Dvořáka bude držitel mnoha medailí doma i ve světě, pilot Jan Sobotka, se kterým si bude povídat o akrobatickém létání. Dozvíme se, jaké to je létat v silném stroji hlavou dolů a v různých výkrutech, při kterých se i divákům na zemi dělá mdlo, nebo co musí budoucí pilot absolvovat, aby se do kokpitu vůbec dostal. Nenechte si ujít tohle zajímavé povídání u nás na Signál Rádiu ve středu chvilku po 10. hodině.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Helena Vondráčková a Signál Rádio. Za chvíli zahraje Rod Stewart, Double nebo Cyndi Lauper, tak zůstaňte dál v naší společnosti a mějte hezké dopoledne.
1: Rozhovor Signál Rádia.
2: Báječní muži na létajících strojích je 60 let starý film, ale příměr o současných pilotech sedí i dnes, zejména o těch akrobatických. Jaké je to létat v silném stroji hlavou dolů a v různých výkrutech, při kterých se i divákům na zemi dělá mdlo? Co musí budoucí pilot absolvovat, aby se do kokpitu dostal a pak se stal nejlepším? Hostem Luboše Dvořáka bude držitel mnoha medailí doma i ve světě Jan Sobotka. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál Rádia. Signál Rádio hraje 80. Taky milujete ten pocit, když slyšíte hudbu, která vás okamžitě vrátí v čase a připomene dobu bezstarostných let? Signál Rádio vás vrací do mládí s těmi nejlepšími hity 80. let. Tahle hudba nestárne a s ní nezestárnete ani vy. Tak si ji společně s námi užívejte každý den od rána do večera. Signál Rádio. Ty nejlepší osmdesátky.

0: Přiblížilo se poledne a společnost vám dělá signál rádio. Za moment Annie Lennox, Genesis nebo třeba Enya, to nejlepší z 80. let máme v playlistu. Teď už Lucie Sinková chystá zprávy a já ještě prozradím, jak to vypadá v provozu.
1: Signál rádio doprava.
0: Drobná komplikace vás čeká na Praze 6, křižovatka ulic Evropská a Starodejvická. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, částečně blokují provoz, ale komunikace zatím zůstává s opatrností průjezdna. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkný úterní den stále přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Podle aktuálního průzkumu letos českým turistům zlevněly dovolené hlavně v Asii, Velké Británii nebo ve Švédsku. Levněji vyjde také cena do USA, Kanady či na Nový Zéland. Naopak více si lidé připlatí třeba v Maďarsku, Latinské Americe nebo Austrálii. Do druhého kola přijímacího řízení na střední školy se přihlásilo přes 12,5 tisíce uchazečů. Většina z nich míří do čtyřletých a kratších oborů, které nabízejí zhruba 24,5 tisíce míst. Zachráněná lebka svaté Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném v Podještědí jen při sobotní pouti tento týden. Potom bude uschována, řekl to pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. Připomeňme, že zloděj relikvii ukradl z baziliky 12. května, pak ji zalil do betonu. Rekordní vedra v Evropě jen tak nepoleví. Může za to zvláštní jev, který meteorologové nazývají tepelná kupule. Hromadí se v ní totiž horký vzduch jako pod poklicí a brání přílivu studenější fronty a oblačnosti. Teploty mohou atakovat i 40 stupňů Celsia.
0: Co se děje v regionu?
2: Kolejní ulice v pražských Dejvicích se na měsíc proměnila. Z parkoviště se stala sportovní a pobytová zóna pro studující obyvatele a také pro děti. Jde o projekt studentů Fakulty architektury Českého vysokého učení technického, který má ve spolupráci s městskou částí ukázat, jak by mohl tento prostor fungovat v budoucnosti. Přeměna ulice je součástí přehlídky studentské ateliérové tvorby. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Mezinárodní fotbalová federace FIFA odhaduje, že letošní mistrovství světa v Kanadě, Spojených státech a Mexiku vynese skoro 11 miliard dolarů, což je v přepočtu 227 miliard korun. Bylo by to dvakrát více než předloňské letní olympijské hry v Paříži a tisíckrát více než první mistrovství v roce 1930.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný nebo skoro jasný, naměříme 27 až 32 stupňů Celsia. Chladněji bude pouze na horách, tam rtuť v teploměru ukáže okolo 23. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: 12 hodin a 2 minuty. Dost děsivá socha v kryptě kostela svatého Jiří na Pražském hradě. Tomu se bude věnovat David Černý v pořadu Miluju Prahu už za chvíli. Nejdřív pojďme hrát. Připraven je Michael Jackson na Signál Rádiu. Hezké úterní odpoledne přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní nejlepší playlist 80. let, ve kterém za chvíli budeme pokračovat. Teď už David Černý a Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. V kostele svatého Jiří na Pražském hradě stojí zřejmě nejpodivnější pražská socha. Představuje dávno neživou ženu, pod kapucí je lebka, po její kůži lezou ještěrky, hadi a žáby. Děsuplná socha stojí v kryptě kostela. Socha z vypálené hlíny měla být nejspíš varovnou připomínkou smrti, která na nás všechny čeká na konci našich dnů. Avšak starý příběh vypráví něco zcela jiného. Na malé straně kdysi žila chudá vdova s mladičkou dcerou Brigitou. A jak to tak bývá, do dívky se zamiloval spalující láskou mladý sochař ze dvora císaře Rudolfa. Láska je jako nemoc. Chlapec se dívce dvořil tak dlouho, až se i Brigita zamilovala první ještě poloděckou láskou. Milenci se scházeli potají v jelením příkopě, až se mládenec osmělil a požádal vdovu o Brigitinu ruku. Ta svolila a chystala se svatba. Ale přece na poslední chvíli byl sochař na několik dní odvolán za prací z města. Veselka se musela o několik dní odložit. Při oplakaném loučení si oba milenci přísahli věrnost a mladík, velký žárlivec, zapřísahal Brigitu, aby na něj počkala, žádal 1000 slibů, že mu zůstane věrná a že na něj bude myslet v každé chvíli. Dívka vše slíbila stejně vášnivě, jak to mládenec po ní požadoval. Po čase se mladý sochař vrátil šílený steskem a touhou. Žárlivost ho ale přemohla a tak se ještě před shledáním se svou dívkou rozhodl, že obejde sousedy a zeptá se, co Brigita v době jeho nepřítomnosti dělala. S kým mluvila, na koho se usmála, zda byla veselá či smutná. Až sochař zaklepal na dveře sousedky, která nenáviděla Brigitinu matku pro jakýsi malicherný spor. Zlořečená žena hned využila příležitosti k pomstě. S předstíranou účastí chlapci začala vypravovat, že se jeho nastávající večer co večer scházela se svým tajným milencem, o kterém neví ani dívčina matka. Že se Brigita vracela až k půlnoci a že vůbec má špatnou pověst, protože každý ví, kolik už vystřídala milenců. Mladý muž se od sousedky vypotácel, žárlivost mu dokonale zatemněla mysl. Vzkázal nastávající, že se vrátil a že se potkají po setmění na místě jejich zamilovaných schůzek v jelením příkopě. Brigita přišla usměvavá a natěšená, že bude mít svého budoucího ženicha opět u sebe. Sochař si ale její veselý úsměv vysvětlil po svém a vrazil Brigitě v amoku dýchu do srdce. Mrtvolu hodil do houští a v šílenství bloudil dny a noci po Praze. Po čase našli měšťané Brigitino tělo, zohavené a už v pokročilém stádiu rozkladu. Všichni hned věděli, kdo je vinen. Mladík nezapíral, neobhajoval se. Se sklopenou hlavou přijal soudní výrok, který ho poslal ke katovi. Poprosil ještě, zda by mohl vytesat pro výstrahu všem žárlivcům a na důkaz svého žalu sochu dívky v takové podobě, v jaké mrtvolu nalezli. Žalárníci donesli do cely sochaři kámen a on nejedl, nespal, pracoval ve dne v noci jako v horečce, dokud sochu nedokončil. Chvíli poté, co bylo hotovo, setnul mu kat hlavu. Jestli je příběh pravdivý, nevíme. Každopádně socha v kryptě kostela svatého Jiří je děsivá. Znázorně dívčí tělo v pokročilém stádiu rozkladu. Umělec mistrně zachytil propadlou hruď, vystupující žebra, tlející kůži a hady či červy vylézající z těla. Kunsthistorici legendám moc nevěří a tak říkají, že socha je alegorie marnosti a pomývosti lidského života. Má připomínat, že krása je prchavá a smrt nevyhnutelná. Pro Signál Rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Skupina Erasure tady je Signál Rádio. Už tuto neděli budete mít možnost seznámit se s archeologickými nálezy nebo si prohlédnout jeskynní kresby. Podrobnosti přidám za chvíli, do té doby hrajeme. Třeba Talking Heads, taky Baby Bird nebo Bananarama zazní.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.

0: úterý odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Další možnost navštívit zajímavé podzemí budou mít milovníci jeskyní už tuto neděli. Podrobnosti má Luděk Savana Urbánek.
1: Kateřinská jeskyně v Moravském Krasu nabízí každou poslední neděli v měsíci speciální prohlídky se zaměřením na historii a archeologii. Ta následující se uskuteční už tuto neděli 31. května se začátky prohlídek v 10, 12 a ve 14 hodin. Návštěvníky čeká podrobné seznámení se s archeologickými výzkumy od poloviny 19. století až do současnosti. Prohlédnou si zblízka nejzajímavější pravěké jeskynní kresby, dosud nejstarší v České republice. Návštěvníci si mohou vyfotografovat vybrané objekty a na konci prohlídky si vyzkoušet jednu z metod archeologického výzkumu – přesývání vykopaného materiálu. Na kvalitních fotografiích také spatří nejvýznamnější archeologické nálezy z výzkumů posledních let. Prohlídka představující nové překvapující poznatky trvá přibližně 60 minut. Vzhledem k omezenému počtu návštěvníků v jedné skupině je ale nutné si vstupenky zakoupit předem na internetové stránce Kateřinské jeskyně. Luděk Savana Urbánek, Blansko.

0: Kapela R.E.M. Za chvíli znovu to nejlepší z 80. let. Kapela Elán zazní, Bee Gees a nebo třeba Paul McCartney. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor, dejte na dálnici D10 46. km ve směru na Prahu. Tady je nehoda osobáku s nákladňákem, na místě je policie, projíždí se ve snížené rychlosti. Další komplikace vás potom čeká v Praze, v Radlické ulici. Tady havaroval autobus do svodidel, místem s opatrností projedete, tak hlavně opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké květnové odpoledne přeje Lucie Sinková. Teplický soud začal řešit žádost o podmíněné propuštění Dominika Feriho. Někdejší politik si v teplické věznici odpykává tříletý trest za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. Ve vězení je Feri od května 2024. Za sebou má tak k dnešku 2/3 trestu. Podmínkou pro podmíněné propuštění je i očekávání, že odsouzený povede řádný způsob života. Feri k tomu říká.
2: Uvádím, že v případě mého podmíněného propuštění by ve vedení řádného života přirozeně pokračoval, je to pro mě zkrátka zvyk.
1: Feri ještě uvedl, že mu je líto újmy, kterou poškozené pociťují. Z trestu se podle svých slov poučil a teď už nemůže udělat nic víc. Na severu Belgie, severně od Bruselu, se dnes ráno srazil vlak se školním autobusem. Na místě je několik mrtvých. Belgický ministr vnitra bez dalších podrobností na síti X vyjádřil soustrast rodinám obětí a popřál mnoho sil zraněným. Podle médií se v autobuse, kromě řidiče, nacházelo 7 žáků a 1 doprovázející osoba.
0: Co se děje v regionu?
3: Tak je to opět počase tady. Hlavní město zakázalo rozdělávání ohňů na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru. Jde například o lesní porosty, lesoparky, zahrady, sklady sena nebo některé zemědělské plochy. Krom rozdělávání ohňů tu platí zákaz kouření, používání pyrotechniky, lampionů a nebo třeba jízdy parních vlaků. Zákaz platí do odvolání. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České hokejisty čeká dnes poslední vystoupení v základní části mistrovství světa. Na závěr skupiny B se pokusí vylepšit dojem ze včerejšího zápasu a porážky 1-4 s Norskem. Obránce Michal Kempný řekl, že národní tým udělá vše proto, aby před čtvrtečním čtvrtfinále naskočil na dobrou vlnu.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní odpoledne bude převážně jasné. Nejvyšší dnešní teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Na horách okolo 23. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
4: Pár minut po 13. hodině jste se Signál Rádiem, kde vám už za moment prozradím tipy, jak zajistit dětem program na prázdniny. K tomu hrát budeme to nejlepší z 80. Na start Sabrina. Hezké odpoledne, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Tady je Signál Rádio. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak zabavit děcka o prázdninách? Teď je na to docela vhodná chvíle a pár informací měl ráno Jirka Svoboda.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádio?
0: Školáci mají před sebou poslední týdny výuky a pak konečně vypuknou letní prázdniny. Rodiče proto řeší, jak jim zajistit program, který bude nejenom zábavný, ale třeba pomůže rozvinout i nějaké dovednosti.
2: Kromě klasických táborů jsou čím dál oblíbenější příměstské tábory, které kombinují aktivní trávení času s každodenním návratem domů. Poptávka v těchto dnech velmi roste a zájem je hlavně o ty, které mají nějaké zaměření, například rybářský tábor, cyklotábor, herecký a tak podobně. Cena za týden se podle regionu může lišit, ale většinou se vejde do 5 000 korun s tím, že v ceně je zahrnuté i stravování nebo vstupy do různých objektů a tak podobně. Místa prý velmi rychle mizí, takže jestli o nějakém příměstském nebo běžném táboře uvažujete, je nejvyšší čas nějaký vybrat.
0: Zítra ráno budeme soutěžit a ohlídáme třeba i provoz na silnicích. To vše mezi 6 a 11.
1: Vstávejte se Signál Rádiem a budete vědět víc.

0: Bryan Adams, za chvíli Freddie Mercury, Bonnie Tyler nebo Elton John, no a hned potom budeme vzpomínat na single z magnetofonové pásky.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Elton John a před námi vzpomínka na rok 1984 a single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: 11. skladba anglické poprokové skupiny, k tomu hudební videoklip, ten byl natáčen během turné skupiny a jsou v něm vidět i záběry z jejich živých koncertů. Mimochodem, budeme si hrát taky hitovku, která u nás hodně frčela a potají jsme si ji nahrávali na pásku, třeba z krásných desek, který někdo dovezl ze zahraničí. Rok 1984 a skupina, která už brzo dorazí k nám do Čech. Duran Duran, Dear Flex.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Dvě minuty zbývají do 14. hodiny a to znamená, že to nejlepší z 80. let na Signál rádiu budeme hrát už za moment. Připravená je Suzy Quattro, Shinee O'Connor nebo třeba George Michael. Teď zprávy a také info ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozorujte na Praze 5 v ulici Kukulova u nemocnice Motol. Tady je nehoda dvou osobních vozidel. Místo zatím zůstává průjezdné. Další komplikace vás čeká na Praze 1 v Brusnickém tunelu ve směru na Letnou. Tady je dopravní nehoda dvou osobáků a neprůjezdný střední jízdní pruh. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné květnové odpoledne přeje Lucie Sinková. Dominik Feri patří mezi vzorné vězně, dostal několik pochval, žádný kázeňský prohřešek. Pro společnost není nebezpečný a s vinou už se vyrovnal. Uvedli svědci u okresního soudu v Teplicích, který dnes rozhoduje o podmíněném propuštění Feriho z vězení. Někdejší politik si v teplické věznici odpikává tříletý trest. Samec slona afrického, který ve zlínské zoologické zahradě v pátek zaútočil na slonici, v zahradě nezůstane. Slonice po útoku uhynula. O dalším osudu a umístění slona rozhodne komise odborníků pro chov slonů v evropském chovném programu, jak řekl dnes ředitel zahrady Roman Horský. Při ranní srážce vlaku se školním autobusem na severu Belgie zahynuli dva mladiství, řidič a jeden další dospělý, řekl to belgický ministr dopravy. Dodejme, že v autobuse kromě řidiče se nacházelo 7 žáků a jedna doprovázející osoba.
0: Co se děje v regionu?
2: Nové vozy pro lanovku na pražský Petřín už nejsou tajné. Zatímco v posledních dnech se po trati pohybovaly zakryté, tak nyní je už dopravní podnik odkryl a je možné je vidět v plné kráse. Vozy designérky Anny Marešové jezdí zatím v testovacím provozu, který ověří všechny jejich funkcionality. První cestující se lanovkou na Petřín svezou za několik měsíců. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté dnes uzavřou základní část mistrovství světa zápasem s Kanadou. Duel s vítězem skupiny začne ve 20 hodin a 20 minut a Češi už ale budou vědět, zda ještě mohou zabojovat o druhé místo.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní odpoledne bude převážně jasné. Nejvyšší dnešní teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Na horách okolo 23. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
3: Signál Rádio. 14 hodin 2 minuty. Společnost vám dělá Signál Rádio. Za chvíli si připomeneme kuriozní den, kdy první místa v Americe ovládly pouze ženy a nabídnu další skvělé hity. S vámi Lukáš Frélich a tady jsou Tol Talk. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Sinéad O'Connor na Signál rádiu. Prvních 5 míst v americké hitparádě obsadili pouze ženy. Byl to výjimečný den, který teď připomene kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Začínáme něžnou revolucí, ale pozor, nezaměňovat s tou naší sametovou. 26. května 1990 totiž poprvé v historii amerického singlového žebříčku na prvních 5 místech figurovaly pouze ženy. Když to vezmeme od spoda, tak 5. byla Janet Jackson, před ní Wilson Phillips, bronz brala Sinéad O'Connor, stříbro čistě dámská skupina Heart a na zlatě se blízkala Madonna s hitem Vogue.

Posouváme se za 26. májovým dnem roku 1994. To si Michael Jackson vzal Lizu Marie Presley, dceru krále rock'n'rollu Elvise, na tajném obřadu v Dominikánské republice. Pár se rozvedl o 20 měsíců později s odkazem na klasické nesmiřitelné rozdíly.

Končíme teprve před 4 roky, kdy hudební svět zasáhla překvapující zpráva. Zemřel zakládající člen Depeche Mode Andy Fletcher. Rodákovi z anglického Nottinghamu bylo 60 let. Zbylí členové Dave Gahan a Martin Gore se rozhodli pokračovat ve dvou a nahráli nové album s výmluvným názvem Memento Mori, tedy v překladu Pamatuj, že jsi smrtelný.

0: Kate Bush a Signál Rádio. Neotáčej se, je za tebou medvěd. To je název jednodenní výstavy, kde byste neměli chybět. Pozvánku přidám za chvíli a pošlu i další osmdesátky. Třeba Laura Branigan, Bon Jovi a nebo Peter Gabriel. Takový bude náš playlist za moment. Užívejte odpoledne.
1: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete bez reklam aktuálně sledovat například nový kriminální seriál Inspekce v hlavní roli s Vojtou Dykem. A ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček nejen na ranní kávu.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Za 2 minuty 3:15 je s vámi Signál Rádio. Myslíte si, že se dá bát plyšových medvědů? Honza Navrátil nás zve na speciální výstavu strašidelných plyšáků, kde se o tom můžeme přesvědčit.
1: Hezký den, moje dnešní pozvánka je na exkluzivní limitovanou výstavu malířky Kláry Sedlo. Říkám limitovanou proto, že tato výstava je pouze několika hodinová. Právě strašidelní plyšoví medvědi patří už 10 let k těm nejvýraznějším motivům tvorby této malířky. Nikdy jim nevěnovala samostatnou výstavu. A to se právě dnes mění. Právě dnes totiž v areálu Pražské Brumlovky otevře jednodenní pop-up s názvem Neotáčej se, je za tebou medvěd. A co tady uvidíme? Autorku fascinuje dvojznačnost plyšového medvěda. Jsou roztomilí, ale zároveň mohou působit znepokojivě nebo až děsivě. A právě to se snaží promítnout do svých obrazů. Pokud tedy chcete vidět plyšové medvědy v netradičních a překvapivých podobách, tak máte šanci právě dnes od 15 do 21 hodin. Tak se na Brumlovce v Praze stavte. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Král popu Michael Jackson 2 minutky před 15. hodinou. Hezké odpoledne. Za moment Sting, taky Fool's Garden nebo Rose Lawrence. Prostě to nejlepší z 80. let. Teď zprávy a taky info z dopravy.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozorujte na Praze 8 na Karolínském náměstí. Tady je nehoda 2 osobních vozidel a částečně blokují jeden jízdní pruh. Počítejte s tím, že budete muset jet jinudy. Šťastnou cestu.
1: Rozhovor, Signál rádia. Báječní muži na létajících strojích je 60 let starý film, ale příměr o současných pilotech sedí i dnes, zejména o těch akrobatických. Jaké je to létat v silném stroji hlavou dolů a v různých výkrutech, při kterých se i divákům na zemi dělá mdlo? Co musí budoucí pilot absolvovat, aby se do kokpitu dostal a pak se stal nejlepším? Hostem Luboše Dvořáka bude držitel mnoha medailí doma i ve světě Jan Sobotka. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál rádia.

0: Signál Radio, zprávy.
1: Hezké úterní odpoledne s 15. hodinou na Signálu přichází čas na další zprávy. Maximální ceny benzínu zítra opět klesnou. Benzín oproti dnešku zlevní o 28 haléřů na 44 korun a 56 haléřů za litr. Cena nafty pak klesne o 29 haléřů na 41 korun a 43 haléřů za litr. Okresní soud v Teplicích dnes vyhověl žádosti Dominika Feriho o podmíněné propuštění z vězení se zkušební dobou na 3 roky. Někdejší politik si odpykal 2/3 stříle tého trestu za znásilnění. Soud se stotožnil s návrhem žalobce a obhajkyně. Proti propuštění vystoupil zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle něj mají ženy strach a stále i obavy. Několik dní poté, co Rusko provedlo jeden z největších útoků na ukrajinskou metropoli od začátku války, Moskva hrozí zahájením nové vlny systematických úderů. Ruský ministr zahraničí to telefonoval i svému americkému protějšku. Připomeňme, že Moskva už včera vyzvala zahraniční občany a diplomaty, aby Kyjev co nejdříve opustili.
0: Co se děje v regionu?
1: Kolejní ulice v pražských Dejvicích se na měsíc proměnila. Z parkoviště se stala sportovní a pobytová zóna pro studující obyvatele a také pro děti. Jde o projekt studentů Fakulty architektury Českého vysokého učení technického, který má ve spolupráci s městskou částí ukázat, jak by mohl tento prostor fungovat v budoucnosti. Přeměna ulice je součástí přehlídky studentské ateliérové tvorby.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za tenisem. Světová jednička Arina Sabalenková v prvním kole Roland Garros porazila 6-4 a 6-2 Španělku Jessiku Bouzasovou. Další soupeřkou běloruské tenistky může být Linda Furtwängerová, kterou na úvod v Paříži čeká domácí Elza Žakmotová.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Radio počasí.
1: Venku je slunečno, teploty se pohybují od 27 do vysokých 32 stupňů Celsia. V noci na středu bude jasno a teploty klesnou na 16 až 11 stupňů. Zítřejší den bude také jasný, od severu přechodně i oblačný, vítr ve středu zafouká od severu rychlostí do 8 metrů za sekundu a k večeru bude slábnout. Nejvyšší denní teploty během zítřka naměříme od 26 do 31, na horách pak kolem 20 stupňů. Tolik zprávy a Honza Navrátil, pokračuje Lukáš a nabízí dalšího 80.
0: Signál Rádio.
2: 4 minuty po 15. hodině, hezké úterní odpoledne. Venku je opravdu horko, tak co se po cestě z práce trošku osvěžit, kde odhalím za chvíli. S vámi Lukáš Frelich a zahraje Phil Collins.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Tak teď s námi na Signál Rádiu. Co kdybych vám řekl, že se v Praze můžete osvěžit příjemně chladnou vodou a navíc pitnou? Je to tak, všechna mlžítka a pítka v metropoli jsou funkční, dokonce oproti loňsku jich přibylo o 3 více. Možná si teď říkáte, kde je najít, nebudu kvůli tomu cestovat do centra. Nebojte, to vůbec nemusíte. Stačí otevřít v mobilu mapu, zadat pítko nebo mlžítko a ukážou se vám všechny, i ty, co máte nejblíž. Tak se po cestě z práce můžete příjemně osvěžit.

0: Baby Don't Cry a Inexis na Signál rádiu. Je 3:30, tak já ještě připomenu naše ranní vysílání, protože tady si můžete zahrát naší kvízovou hru Ano nebo ne. Pokud budete úspěšní a vyhrajete, dostanete od nás předplatné na streamovací službu Prima Plus Premium na celý rok, kde můžete třeba shlédnout nový seriál Inspekce. A ještě k tomu nám dáme náš stylový rádiový hrneček, nejen na ranní kávu. Víc podrobností najdete na našem webu signalradio.cz, tak se mrkněte a nezapomeňte zítra ráno hrát s námi.
1: Dopravní servis Signál Rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál Rádio a ujíždějte s námi na 8.

0: Kapela U2 na Signál rádiu za 3:45, se mnou ve studiu připravena Terka Veselá, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ty jsi přišla a říkala si, tyjo, tam je vedro. Já jsem tady před chvílí mluvil o tom, že pítka a mlžítka po celé Praze fungují. A tak mě napadlo, jestli ty máš nějaký svůj třeba osvědčený recept, jak se ochladit.
1: No hele, já miluju vlastně v létě metro. Takže,
0: v létě metro?
1: Jo, ráda chodím do metra, jako jezdím metrem.
0: A to je pravda.
1: Jo.
0: To je pravda.
1: Že vlastně jako nevyužívám skoro vůbec tramvaje, autobusy. Hmm. Když můžu, jedu metrem. A nebo samozřejmě prostě, když jsem doma, tak ledová sprcha, no.
0: Teď se mi úplně vybavil ten pocit, jak jdeš do toho metra.
1: Jo.
0: A vlastně jako jak se postupně ochlazuješ, čím níž míříš do toho tubusu.
1: Jo. A přijde mi, že v jiných zemích mají v metru hrozný vedra. Mm-hmm. Takže my máme vlastně skvělý metro.
0: Takže dneska po práci jedním je metrem, já se loučím, mějte se krásně. Terka dál s vámi po 16. a já se na vás budu těšit zítra úderem 11. dopolední. Ahoj.

0: Za 4 minuty 4 vyladíte signál rádio, které v osmdesátkách nepoleví ani s příchodem nové hodiny. Bude tu hrát Elton John, Queen nebo Sheena Easton, ale nejprve doprava a zprávy Honzy Navrátila.
1: Signál rádio, doprava.
0: Silnice se teď zdají být naštěstí celkem poklidné, ale i tak si dejte pozor na D1 ve směru na Prahu, kde na 131. kilometru havarovalo osobní vozidlo. Projíždějte tu opatrně a mějte pohodové cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, posloucháte Signál Rádio, 16. hodina je tady, připraveny jsou další zprávy. Prezident Petr Pavel už má připravenou kompetenční žalobu pro případ, že by mu vláda zamezila jet na červencový summit Severoatlantické aliance do Ankary. Podle svých slov doufá, že ji nebude muset použít. Hlava státu čeká na to, že 8. června zasedne vláda a rozhodne, kdo na tento summit pojede, jak to avizoval premiér Andrej Babiš. Střet zájmů premiéra musí být vyřešen, nebo na tom bude Česká republika bita. Uvedl to před zahájením sněmovní schůze předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel, a to v souvislosti s doptáváním se Evropské komise na řešení premiérova střetu.

0: Ptát se na souvislosti bude opozice na dnešním plénu. Bývalý šéf Pirátů Ivan Bartoš řekl, že stát musí okamžitě přestat vyplácet dotace firmám, které jsou spojeny s premiérem Babišem.
1: Bohužel se potvrzuje přesně to, před čím protikorupční experti a Piráti varovali. Andrej Babiš v oblasti svého střetu zájmu nevyřešil zhola nic, dokonce lhal i prezidentu republiky, že svůj střet zájmu vyřešil v souladu s národními i evropskými zákony. Veškeré dotace, které by odteď nabrala společnost Agrofert nebo firmy pod Andrejem Babišem, nakonec zaplatí čeští občané skrze rozpočet ze svých daní.
0: Počet zemí, které přispívají do České muniční iniciativy, se snížil, a to z loňských 18 na letošních 9, řekl to prezident Petr Pavel v rozhovoru pro deník Financial Times.
2: Co se děje v regionu?
0: Do další fáze příští týden vstoupí projekt modernizace pražského Masarykova nádraží. Od začátku června se zkrátí trasy všech vlaků přijíždějících od Kladna a Kralup nad Vltavou, které dočasně ukončí jízdu už ve stanici Praha Bubny. Omezení se týká linek S4, S5, S54 a R45 a potrvá až do 12. prosince. Spojů od Libně a Vysočan se omezení nedotknou.
2: Sport.
0: Dalším dnem dnes pokračuje hokejové mistrovství světa, které hostí Švýcarsko. Už za 20 minut proti sobě nastoupí Švédsko a Slovensko a také Spojené státy americké a Rakousko. Nejdůležitějším zápasem dnešního dne je ale střet české reprezentace s Kanadou od 20 hodin a 20 minut. Ve stejný čas proti sobě také nastoupí Švýcarsko a Finsko.
2: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio počasí.
0: A i další odpolední zprávy na signálu končíme pohledem na počasí. Venku je jasno a teploty měříme od 27 do 32 stupňů Celsia. V noci na středu bude obloha také jasná. Teploty klesnou na 16 až 11 stupňů a zítřejší den bude také s jasnou oblohou. Od severu ale přechodně bude i oblačno. Vítr zítra zafouká severní rychlostí do 8 metrů za sekundu, k večeru zeslábne a nejvyšší denní teploty naměříme od 26 do 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy, pokračujeme s muzikou.
2: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Krásné odpoledne všem, jste na vlnách Signál Rádia, spolu s vámi Terka Veselá. Já vás moc zdravím, doufám, že jste všichni měli pohodový víkend a začátek týdne. My si tu týden budeme zpříjemňovat s Eltonem Johnem, Elou nebo Amy Grant. A pak se přiblížíme vesmíru, takže pokud byste chtěli například vidět planetu Zemi z oběžné dráhy, buďte na našich vlnách i nadále. Pro teď ale pěkný poslech.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: To byla Amy Grant a její Baby Baby na Signál Rádiu. Městy po celém Česku putuje model vesmírné rakety Spacebus, který postupně projede 5 regionů naší republiky. Součástí tohoto projektu je také virtuální kino, které zprostředkovává pohled na Zemi z oběžné dráhy. 20-minutovým zážitkovým videem provází digitální avatar budoucího českého astronauta Aleše Svobody.
1: Obří model rakety a v tom modelu rakety je něco jako VR kino, kino s virtuálním zážitkem, takže tam ve virtuální realitě probíhá zhruba 15-20-minutový let raketou okolo Země. Je to v podstatě edukativní program, kterému předcházeli 3-4 týdny ve školách a tohle je vlastně vyvrcholení toho celého programu. Takže se tam dozví spoustu zajímavých věcí, jako o planetě Zemi, o družicích, o vesmíru, o Slunci, o Měsíci, tak hlavně si z toho odnesou zážitek.
0: Model rakety Spacebus se postupně zastaví ve 21 městech. Dopoledne je vždy určené pro školy, ale odpoledne ho může navštívit i veřejnost. Turné začalo na jižní Moravě, dál je na řadě Moravskoslezský kraj, v červnu dorazí do Plzeňského kraje, pokračovat bude do Prahy a celou akci zakončí program pro veřejnost ve Středočeském kraji.

0: Pět minut před půl pátou si dopřáváte to nejlepší z osmdesátek. Samozřejmě to platí pro každou minutu dne, takže nás laďte ve dne v noci. Ale pokud si nás tento týden naladíte ráno a stihnete vysílání Jirky Svobody, můžete patřit mezi šťastlivce, kteří vyhrají v naší soutěži o předplatné na Prima Plus a o náš rádiový hrneček. Z toho káva chutná prostě lépe. A na Primě Plus zrovna vyšel nový český seriál Inspekce, který sleduje zákulisí generální inspekce bezpečnostních sborů, takže už jenom proto se určitě předplatné vyplatí. A vy se tedy musíte jen ráno do studia dovolat, zapojit se do kvízové hry ano nebo ne a pak si na výhru jednoduše počkat, až dorazí za vámi. Veškeré informace jsou i na našich webovkách signalradio.cz, tak tam zabrouzdejte a já vám držím palce.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den.

Pavol Habera a je to Vo hvězdách. Co ale Vo hvězdách není, je náš playlist a my tak moc dobře víme, že už za chvíli se budeme hrát osmdesátky od Billa Medleyho a Jennifer Warrens, Abby nebo Bruce Springsteena.

0: Chvíli před pátou jsme si s Brucem Springsteenem zatančili ve tmě. Jelikož čas letí, když se člověk dobře baví, tak jsou před námi po hodině opět zprávy Honzy Navrátila a pohled na silnice, pak už ale zase další osmdesátky, a to v podání Fiction Factory, Donny Summer nebo Lionela Richieho.
1: Signál rádio doprava.
0: Začneme na Praze 3. Nehodu tramvaje a osobního auta hlásí ulice Jana Želivského na pomezí zastávky Biskupcova ve směru do ulice pod Krejcárkem. Dále se přesuneme na Trojský most ve směru do Troji. Tady se kvůli nehodě dvou osobáků uzavřel pravý jízdní pruh. A ještě tu máme D1 ve směru na Brno. Tady se srazilo nákladní vozidlo s osobním, a to na 267. kilometru. Pravděpodobně očekávejte zpoždění a jezděte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, 17. hodina je tady, je s vámi Signál Rádio a teď také další zprávy. Okresní soud v Teplicích dnes vyhověl žádosti Dominika Feriho o podmíněné propuštění z vězení. Někdejší politik si odpykal 2/3 stříletého trestu za znásilnění. Soud se ztotožnil s návrhem žalobce a obhájkyně. Soudce Jaroslav Malchus stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled nad odsouzeným.
2: Po dobu, kdy bude trvat dohled, by odsouzený měl jednak dát poškozeným potřebnou míru zadosti učinění, což soud nakonec vyhodnotil jako nepeněžitou formu zadosti učinění, písemnou neveřejnou omluvu a druhý krok podrobit se resocializačnímu programu.
1: Dodejme, že exposlanec už opustil brány věznice v Teplicích. Lidé zatím objednali státní dluhopisy za 47,7 miliardy korun, jen v pondělí za 3,4 miliardy. Největší zájem je o 5letý fixní

0: Dluhopis, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová. V kuřecích řízcích z obchodního řetězce byla našla státní zemědělská a potravinářská inspekce bakterie, které způsobují salmonelózu. Maso už v obchodech není, lidé ho ale mohou mít zmražené doma.
1: Co se děje v regionu?
0: Do druhé fáze vstoupila rekonstrukce frekventované Kladenské ulice ke stadionu. Tentokrát se uzavřel úsek od kruhového objezdu u Amálky až po křižovatku se Zbyslavovou ulicí. Kruhový objezd nebude průjezdný až do konce května. Důvodem uzávěry, která ovlivňuje také hromadnou dopravu, je pokládka finálního asfaltového povrchu.
1: Sport.
0: Ve fotbale se dnes rozhoří boj o ligu a bude u toho také náš sporták Petr Plintovič.
2: Baráž o ligu dnes od 18 hodin rozehraje ostravský Baník s Táborskem. Zítra ve stejný čas hraje Artis Brno se Slováckem. Odvety jsou na programu o víkendu. Druholigové týmy se pokusí v baráži ukončit černou sérii. Ještě nikdy ve dvojzápase o ligu neuspěli.
1: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio počasí.
0: Venku je stále jasno a teploty měříme vysoko, kolem 28 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude obloha jasná, teploty klesnou na 16 až 11 stupňů. Zítřejší den bude také s jasnou oblohou, od severu počítejme i s mírnou oblačností. Vítr ve středu zafouká od severu rychlostí do 8 metrů za sekundu, k večeru zeslábne a nejvyšší denní teploty zítra přes den naměříme od 26 do vysokých 31 stupňů, na horách pak kolem 20 stupňů. Tolik zprávy, pokračujete a nabízí další muziku.
1: Signál Rádio.
3: Odbyla nám pátá, vy si pocitově letní odpoledne užíváte se Signál Rádiem. Počasí nám už za chvíli hitem Hot Stuff podpoří i Donna Summer, zazní ale i Lionel Richie. A pak si pod hledáček dáme velmi známé tvrzení, že po třicítce náš metabolismus zpomaluje a tělo už prostě nevypadá jako dřív. A možná vás dost překvapí, že to údajně není pravda. O tom ale až za chvíli, teď si užijte Fiction Factory a Heaven.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Na Signal Radio nás přišel pozdravit Lionel Richie a my se teď naopak pojďme rozloučit s údajným mýtem, který všichni moc dobře známe, a to, že s příchodem třicítky přichází i zpomalení metabolismu. Tohle tvrzení nás provází od dětství. Ti, kdo můžou sníst cokoliv, aniž by přibrali se 30. narozenin, bojí jak čert kříže. Ale já se dnes dočetla, že to tak prý vůbec není. Obrovská mezinárodní studie analyzovala velké množství lidí od čerstvě narozených dětí až po seniory. A závěry jsou naprosto nekompromisní. Rychlost spalování energie zůstává naprosto stabilní mezi 20. a 60. rokem života. Tudíž se nespomaluje vůbec žádný metabolismus, ale akorát tak náš životní styl. Pokud tedy chcete i po 30. vypadat jako ve 20, jediné, co k tomu potřebujete, je prostě nebýt líní. Jak se říká, věk je pouhé číslo a všechno je jen a jen v naší hlavě, takže když teď víte, že metabolismus zůstává stejný, možná na pohyb nezanevřete, neřeknete si, že to je stejně jedno a už s tím nic neuděláte, a o to lépe třeba vaší vysněné formy docílíte. Tak nevěste hlavy a pořádně si zatančete s M People.

0: Skoro v půl šesté se vezete na vlnách Signal Rádia, kde se co nevidět éterem budou linout Alana Miles, Michael Jackson nebo Modern Talking. Tak se na ně počkejte.
1: Na Signal Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete bez reklam aktuálně sledovat například nový kriminální seriál Inspekce v hlavní roli s Vojtou Dykem. A ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček nejen na ranní kávu.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Na Signál Rádio nám hráli Modern Talking a další hit už uslyšíme z našeho magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnešní kazeta připutovala až z Birminghamu, kde roku 1978 vznikla skupina Duran Duran. Hit, který si od nich pustíme, je výjimečný hlavně pro milovníky bondovek, protože dnešní song A View to Kill je jediná bondovská titulní píseň, která se dostala na první místo amerického žebříčku. To se nepovedlo ani Adele, Paul McCartney nebo Tina Turner. Hit vznikl ve spolupráci s legendárním skladatelem bondovek Johnem Barrym a nahrával se s velkým orchestrem v Londýně, takže kombinuje typický bondovský orchestrální zvuk s čistým synthpopem 80. let. Tak pojďme na to, Duran Duran a View to Kill.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: kde se srazily dva osobáky. A končíme na Praze 1 v ulici Klemenská, kde také počítejte s nehodou dvou osobních vozidel a s částečně blokovanou komunikací. Buďte na sebe za volanty opatrní a mějte pohodové cesty do vašeho cíle.
1: Rozhovor, Signál Rádia.
2: Báječní muži na létajících strojích je 60 let starý film, ale příměr o současných pilotech sedí i dnes, zejména o těch akrobatických. Jaké je to létat v silném stroji hlavou dolů a v různých výkrutech, při kterých se i divákům na zemi dělá mdlo? Co musí budoucí pilot absolvovat, aby se do kokpitu dostal a pak se stal nejlepším? Hostem Luboše Dvořáka bude držitel mnoha medailí doma i ve světě Jan Sobotka. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemný úterní podvečer s 18. hodinou, pojďme na signálu za dalšími zprávami. Maximální ceny benzínu zítra opět klesnou. Benzín oproti dnešku zlevní o 28 haléřů na maximálních 44 korun 56 haléřů za litr. Cena nafty pak klesne o 29 haléřů na 41 korun a 43 haléře za litr. Okresní soud v Teplicích dnes vyhověl žádosti Dominika Ferryho o podmíněné propuštění z vězení se zkušební dobou na 3 roky. Ferry už vězení opustil. Lékař ze Spojených států, který je od minulého pátku izolovaný ve fakultní nemocnici Bulovka kvůli kontaktu s nakaženým ebolou, je dál bez příznaků a daří se mu dobře, sdělila to mluvčí nemocnice. A cena ropy Brent se po pondělním propadu opět zvyšuje. K růstu přispěly útoky v jižním Iránu. Brent si tak připisuje přes 4%. Vrátil se nad hranici 100 dolarů. A ruští poslanci jednomyslně přijali zákon, který umožní zabavovat Rusům žijícím zahraničí jejich majetky ve vlasti, a to za protistátní vyjadřování.
0: Co se děje v regionu?
1: Horké počasí těchto dnů stojí za spuštěním mlčítek, které se nachází v ulicích hlavního města. Zařízení, která rozprašováním vody dokáží snížit teplotu v okolí, zvýšit vlhkost a snížit prašnost, spustila společnost Pražské vodovody a kanalizace. Aktuálně je v ulicích metropole celkem 47 mlčítek. Oproti loňské sezóně jich je o 3 více. Rozmístění lze dohledat na Google mapách.
0: Sport.
1: Jonas Vingegaard vyhrál s více než minutovým náskokem vrchařskou 16. etapu Giro d'Italia a výrazně zvýšil své celkové vedení. A mistr světa MotoGP Marc Marquez se ve víkendové velké ceně Itálie vrátí do světového šampionátu. Oznámil to jeho tým Ducati. Španělský jezdec po nehodě ve sprintu v Le Mans začátkem května a dvou operacích

0: vynechal hlavní závod ve Francii a také kompletní Grand Prix Katalánska. Ve čtvrtek se podrobí poslední prohlídce, aby dostal oficiální potvrzení, že může startovat.
1: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio počasí.
0: A přidávám také informace o počasí. Venku je stále slunečno, teploty se pohybují kolem 27 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude obloha jasná, teploty klesnou na 16 až 11 stupňů Celsia. Zítřejší, tedy středeční den, nám nabídne jasnou oblohu, od severu přechodně také místy oblačnost. Vítr ve středu zafouká od severu rychlostí do 8 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 26 do 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy na signálu v úterý s datem 26. 20. května. Honza Navrátil přeje hezký zbytek dnešního dne.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Honzo, díky za dnešní zprávy a my opět pojďme rozjet naše osmdesátky. Jako první se toho ujme kapela Berlin, pak bude následovat Cher nebo Gypsy Kings. A pokud vás zajímá, čím byl zajímavý 26. květen, ani dnes nebudou chybět signály z minulosti Jirky Svobody, ve kterých se například dozvíte, v jakém roce proběhla první bitva. Teď se ale budeme bitvat v osmdesátkách, a to třeba v hitu Take My Breath Away. Užijte si poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Gypsy Kings a Volare, to byla písnička přesně do tohohle počasí. Už za chvíli zaspívá Olivia Newton-John s Johnem Travoltou nebo kapela Roxette, ale teď slovo přebírá kolega Jirka Svoboda.
1: Máte naladěné Signál Radio, dnes je 26. května a to byl v roce 1600 den, kdy Jan Jesenius provedl první veřejnou pitvu. Pojďme se tedy trošku povrtat v dalších událostech z minulosti.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den bylo v roce 2006 v Berlíně slavnostně otevřeno nové hlavní nádraží. Je to nejrušnější vlakové nádraží v Evropě. V roce 1969 se na Zem vrátili astronauti Apollo 10. Úspěšně absolvovali osmidenní generální zkoušky na první přistání člověka na měsíci. V roce 1938 se v Německu začala stavět továrna Volkswagen. Měly se tady vyrábět osobní lidové vozy, které by nestály více než 1000 tehdejších marek. V roce 1928 na výstavišti v Brně začala první výstava. Bylo to o soudobé kultuře v Československu a během 4 měsíců ji navštívilo 2¾ milionu lidí. A v tento den byla v roce 1902 zahájena výstavba Vyšehradského tunelu v Praze. Do provozu byl uveden o 2 roky později.

0: Synťáky a klubová atmosféra, to byl hit Popcorn od M&H Band a už za chvíli se atmosféra změní z hity od Whitney Houston do Connells nebo Erasure.
1: Magneťák, signál rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák Signál Rádia a neb co jsme si nahrávali na pásky. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Jeden z nejoblíbenějších hitů kapely Erasure, Blue Savannah, jsme si na Signál Rádio hráli 5:45. Do konce hodiny se v éteru ještě objeví Irene Cara nebo Depeche Mode, ale teď vás kolega Luboš Dvořák vezme do historie motorsportu.
1: Celý letošní rok se pro automobilku Škoda nese ve znamení jubilea 125 let působení v motoristickém sportu. Škoda Muzeum Mladé Boleslavy se k oslavám připojuje mimořádnou výstavou o její bohaté historii, ověčené spoustou cenných trofejí. V hlavních prostorách Škoda Muzea našlo své místo 15 exponátů, které spojuje téma motorsportu a rychlosti. Nechybí mezi nimi průkopník na rychlých tratích vůz Laurin a Clement z roku 1908, legendární Škoda Popular z roku 1937 či ikonický speciál Škoda 130 RS z roku 1978. Mezi vystavenými závodními vozy našly své místo i novodobější speciály, jako například Škoda Favorit z roku 1993, Škoda Fabia Super z roku 2009 a třeba i skutečný unikát v podobě upraveného vozu Škoda Octavia VRS, který disponuje s výkonem přes 600 koní a v roce 2011 dosáhl rychlostního rekordu 365 km v hodině. Muzejní přehlídka toho nejrychlejšího potrvá do ledna příštího roku. Ze závodní stáje zdraví Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Pohodový podvečer všem, máme lehce po sedmé a s vámi je na Signál Rádio stále Terka Veselá. Příběh lásky a křišťálové vody, to je pod jiným jménem obec 3 studně na Vysočině. A už tuhle sobotu vás zve na nezapomenutelný zážitek. Už za pár minut se tam tedy vydáme, předtím ale Survivor, George Michael s Eltonem Johnem a Desireless. Tak pojďme rozjet novou hodinu osmdesátek.
0: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

Na Signál Rádio jsme vycestovali z Desireless a budeme v tom pokračovat. Vydáme se na 300 dně, což je malá obec v srdci Žďárských vrchů a rozhodně můžeme říct, že to je jedno z takových magických míst Česka. Tady se prostě zastavuje čas. A pokud byste rádi něco takového zažili i vy, už tuhle sobotu se tam bude slavit 71 let od vzniku slavné kantáty Bohuslava Martinů Otvírání studánek, která byla právě inspirována tímto místem. A přesně ve 2 hodiny odpoledne se lesní areál u studánek Vitulka a Barborka promění v přírodní koncertní sál a pod širým nebem se opět odehraje rituál, který v sobě nese naději, čistotu a úctu k domovu. Program je samozřejmě nabitý i mnoha jinými výstupy, které vám zážitek ještě více prodlouží. Ale já osobně jsem na 300 dní jako malá jezdila několik let na tábor a opravdu navštívení tohoto místa doporučuji všema 10. Tak snad se vám tam, když tak bude líbit, a teď už Casey and the Sunshine Band.

0: Půl osmé nám večer zpříjemnila Kim Wilde, už za chvilku budeme pokračovat s OMD, Jessicou Folker a Philem Collinsem a hned po něm si budeme moct zahrát song podle vás posluchačů, takže jestli máte chuť někomu takhle ke konci dne udělat radost, až uslyšíte výzvu pro signály pro radost, volejte 910-260-910.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydlely na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: To byl Phil Collins a In The Air Tonight. Na Signal Radio si hrajeme opravdu to nejlepší z 80. let. A budeme v tom pokračovat s posluchačem Jirkou.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Já vás zdravím, Jirko.
2: Já vás taky, Terezko. Krásný podvečer do vám do Signál Rádia.
0: Super, tak co vám zahrajeme?
2: Terezko, já bych vás dneska hrozně moc rád poprosil Olivia a Newton-John k Senedu.
0: Dobře.
2: No a já jsem koukal dneska na hokej Švédsko-Česko, tak si myslím, jak nás Slováci hejtovali kvůli gólu konečného vlastně Romana Červenky, tak Roman Červenka vlastně Švédy poslal do čtvrtfinále, takže věřím tomu, že jim teďka v tom krku budeme ještě víc, protože Švédové postoupili, hokej to byl krásnej. Včera Norové, jako Čech, fanoušek Česka, včera zaslouženě, uvidíme, jak dneska 20-20 proti Kanadě. A samozřejmě vám všem do Signál Rádia, všem nám, co prostě fandíme na hokej, že se vždycky těšíme na to mistrovství světa a co si užíváme tyhle ty krásné letní teploty.
0: No tak super, to jste to krásně všechno zhrnul, tak mě už nezbývá nic jiného, než poslat tu písničku.
2: Tak jo, Teresko, jste moc hodná, rád jsem vás vyšel a všeju všem krásný sluneční dny a samozřejmě také vám.
0: Taky, tak mějte se krásně, naschle.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál Rádiu.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Pohrový večer, milí posluchači, ze studia Signál Rádia vás zdraví Terka Veselá. Osmdesátkami jsme se dostali do 20. hodiny, ta se ponese v duchu hokejového zápasu Česko-Kanada, který vypukne už za 20 minut, tak budeme držet palce a mezi tím si užívat hity od Roy Orbisona, Bonnie Tyler nebo Briana Adamse a nebudou samozřejmě chybět ani signály hudební minulosti Lukáše Bláhy. Tak ať to všechno stíháme, pojďme na to a vy ještě jednou mějte pěkný večer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Bonnie Tyler a Holding Out for a Hero. Tohle energii posíláme ze Signal Rádia do Švýcarska, kde se schyluje k vypuknutí zápasu Česka a Kanady. Javorové listy jsou zatím se 17 body favoritem turnaje na první příčce tabulky skupiny B. My se nacházíme na místě třetím s 13 body, tak uvidíme, jestli si po včerejšku zlepšíme reputaci. Stejně jako s Nory v brance bude Dominik Pavlát a k tomu, abychom se v tabulce posunuli na místo druhé, je potřeba zvítězit za 3 body. Tak už skoro za 5 minut to vypukne a my se teď ještě pojďme rozptýlit s kolegou Lukášem Bláhou.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Začínáme něžnou revolucí, ale pozor, nezaměňovat s tou naší sametovou. 26. května 1990 totiž poprvé v historii amerického singlového žebříčku na prvních 5 místech figurovaly pouze ženy. Když to vezmeme od spoda, tak 5. byla Janet Jackson, před ní Wilson Phillips, bronz brala Sinéad O'Connor, stříbro čistě dámská skupina Heart a na zlatě se blízkala Madonna s hitem Vogue.

Posouváme se za 26. májovým dnem roku 1994. To si Michael Jackson vzal Lizu Marie Presley, dceru krále rock'n'rollu Elvise, na tajném obřadu v Dominikánské republice. Pár se rozvedl o 20 měsíců později s odkazem na klasické nesmiřitelné rozdíly.

Končíme teprve před 4 roky, kdy hudební svět zasáhla překvapující zpráva. Zemřel zakládající člen Depeche Mode Andy Fletcher. Rodákovi z anglického Nottinghamu bylo 60 let. Zbylí členové Dave Gahan a Martin Gore se rozhodli pokračovat ve dvou a nahráli nové album s výmluvným názvem Memento Mori, tedy v překladu Pamatuj, že jsi smrtelný.

Takhle se neloučí, já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: To byl Bryan Adams na Signal Radio, ale nás teď bude zajímat hlavně jméno Marek Alšer. Ten v 7. minutě první třetiny dal první gol dnešního zápasu. Skóre je 1-0 pro nás. Jen tak dál, to by bylo krásné otevření dnešního zápasu. No ale my se teď přesuníme do zítřejšího dopoledne u nás na Signal Radio, protože to si budete moct poslechnout další zajímavý rozhovor, kterého se tentokrát zhostil kolega Luboš Dvořák. A jeho hostem bude pilot a držitel mnoha medailí Jan Sobotka. Dozvíte se, jaké to je létat hlavou dolů a v různých výkrutech a co musí takový budoucí pilot absolvovat, aby se do kokpitu dostal. To vše a ještě více už zítra po 10. hodině u nás na Signal Radio, tak si to určitě nenechte ujít.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signal Radio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádia. Se Signál rádia. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Vezete se na vlnách Signál Rádia a Endorfínu, které sebou naše osmdesátky přináší. Stejně jako asi právě probíhající duel s Kanadou, ten se stále drží na skóre 1-0 pro nás. Dokonce první třetiny zbývá 6 minut a přestože pro dnešní večer máte dost pravděpodobně o zábavu postaráno, tak my tu tak či tak budeme pro vás, budeme vám hrát jen to nejlepší z osmdesátek. Dokonce hodiny zahraje ABBA, Bad Boys Blue a mnoho dalších, tak si nás kdykoliv pusťte a mějte jinak krásný večer a my se slyšíme zase zítra, tak se mějte.

0: Tam Luboše Dvořáka bude držitel mnoha medailí doma i ve světě Jan Sobotka. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál Rádia.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete bez reklam aktuálně sledovat například nový kriminální seriál Inspekce v hlavní roli s Vojtou Dykem. A ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček nejen na ranní kávu.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.